5 hodin denne s tebou. Mi nestačí, naša láska letí.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Willieho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: No, už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečenej podzim a listí, který padá dolů, ale podívejme.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. To je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka

0: který tam, no, no to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček, dobře. Ivuška, skvělá Ivuška, co je doma, to se počítá.
1: Ano,
0: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
1: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janičko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi. No.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Klaudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Klaudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Kruci ta válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Proči! Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích. Žárlím.

0: To když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde se
0: řeší dítě.
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že on jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě
1: neviděl,
0: vidí
1: já to měl zalepený v očích. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme jí dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfr, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Miroslav dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to je za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si busty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším hostem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.
3: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
4: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
3: Už se mihnul?
4: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
3: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
4: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
3: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
4: Tak hmoždinky.
3: Správně, hmoždinky. Tak.
4: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
3: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
4: Ano,
3: jo?
4: Takže teď to máme.
3: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
4: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
3: Ano.
4: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
3: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
4: U všech čertů.
3: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
4: Tak já už to mám takhle.
3: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
4: Dobře. Takže... Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
3: ano.
4: Natloukl si nos.
3: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
4: Myslím, že už to mám. Ententýky,

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: To vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečený akt.
5: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježíš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem, ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: 5 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Kastraci koček v Havlíčkově Brodě proplatí lidem radnice. Hokejová Maxaliga začala pro Jihlavu i Třebíč vítězně. Čekáme oblačno a teploty do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré ráno přeje Lukáš Ptáček. Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
2: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
1: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Havlíčkův Brod spustí kastrační program pro kočky. V první fázi od ledna nabídne majitelům zvířat proplacení zákroku. Celkem radnice vyhradí 200 tisíc korun. Počítá přitom náklady 1000 korun za jednotlivý zákrok kočky a do 700 korun za kocoura.
3: Majitel po zákroku vyplní formulář o kastraci a přiloží doklady o platbě a vlastnictví zvířete. Do budoucna plánuje vedení Brodu i druhou fázi, která se zaměří na toulavé kočky. Odborníci by zvířata odchytili, vykastrovali a následně vrátili zpět do jejich přirozeného prostředí. Zavedení této fáze je ale závislé na přípravě nové legislativy, která má kastrace divokých koček řešit. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východoukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil. Oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť hlásí také Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
4: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do dvou vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický, západně od Kyjeva. Bylo to už po zavídací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Jihlavy zahájili sezónu první ligy výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Třebíč porazila Tábor 2-1. Počasí. Černovice hlásí 9 stupňů, Havlíčkův Brod a Jihlava 11. Očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 18 až 21 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku počítejte s uzavřenou silnicí 388 v úseku Pokojov Březí nad Oslavou. Objízdná trasa vede přes Radosti nad Oslavou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, čtvrtá minuta, přejeme pohodové 10. září roku 2026. Irmám přejeme nádherný sváteční den. Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim, to praví dnešní pronostika. Kdo slaví narozeniny, tak například Ondřej Pavelka, tomu je 1,70. Kateřina Kajra Hrachovcová má 2,50. A kulaté 50. narozeniny oslaví spisovatel a režisér Patrik Hartl. Možná, že mu uděláte radost, když si koupíte nějakou jeho knihu. A nebo si ho aspoň půjčíte v knihovně.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: 5. hodina, 18. minuta.
1: Počasí.
0: Je tady čtvrtek, 10. září roku 2026. Dnes čekáme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Teplota se dostane k 18 až 21 stupňům Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Čtvrtečním hostem dobrého dopoledne bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a seznámí nás s knižními novinkami pro měsíc září.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

To byla Lucie Vondráčková, Růže, 7 minut před 17:30. Zejména ve venkovských oblastech Česka je zdravotní péče dostupná jenom velmi obtížně. Všeobecná zdravotní pojišťovna se teď do takových lokalit snaží nalákat mladé lékaře. Pokud se zaváží, že tam budou pracovat, vyplatí jim téměř 500 000 stipendium. Téma pro redaktora Milana Soldána, který se už za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina ve své reportáži zaměří na Humpolec.

0: To byl Robbie Williams, za chvíli po krátkých zprávách s Lukášem Ptáčkem. Hrajeme písničky, které nestárnou, bude tu Vaby Daněk na cestě a taky Marta Kubišová s písničkou Nechte zvony znít. Přejeme hezké ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČEZ ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova. Energetici chtějí zvýšit kapacitu parkování i kvůli chystané dostavbě nových bloků. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelu zákona se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu dni světovému dni prevence sebevražd s osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem. Fotbalisté Olomouce vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. A ještě počasí převažovat bude oblačno a nejvyšší teploty čekáme mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Pelhřimovsku počítejte s uzavřenou silnicí 135 na průjezdu obcí Mnich. Objízdná trasa vede přes Černovice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 5:32. Hostem dobrého dopoledne byla včera Marcela Rýpalová, trenérka paměti prvního stupně a vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. S Helou Dvořákovou si povídali o našem mozku paměti a taky o prvních známkách nastupující Alzheimerovy choroby. Čím svému mozku každý den často úplně nevědomky ubližujeme a na co bychom si měli dát pozor, abychom udrželi svou paměť co nejdéle v dobré kondici. Poradíme za chvíli.

0: Čím nevědomky ubližujeme den co den našemu mozku? Na to se včera Hela Dvořáková v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina ptala trenérky paměti Marcely Rýpalové, která vede Alzheimer poradnu Vysočina.
1: Nepoužíváme ho.
2: Vážně ho nepoužíváme?
1: Nepoužíváme ho. Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
2: Končím. No, je pravda, že na tom telefonu trávíme hodně času. Navíc tam máme všechny navigace, kontakty, mapy, všechno možné. Tak. Nic si nemusíme pamatovat. Znamená to, že ten mozek, nechci říkat zabijeme, ale že ho rozmazlujeme, anebo že si opravdu takhle škodíme?
1: Škodíme, moc si škodíme. Spíš ho tak jako, on tak jako chrupe. Proč by se snažil? Přesně tak, všecko si najdeme, všecko dohledáme, vlastně si nemusíme nic pamatovat. Tak proč on by se snažil? A co se nerozvíjí, upadá. To je prostě přírodní zákon, tak to je.
2: Pak se dostáváme do toho stavu, kdy občas začneme jako lehce zapomínat a pak přichází ta věta, kterou podle mě používáme všichni. No jo, stárnu. Kdy je ale tahle věta už nebezpečná?
1: V každém věku. Protože stárneme v podstatě od narození, ale vlastně to být starý nemusí znamenat zapomínat. Je hrozně důležitý, tak jako si čistíme zuby, pečovat i o svoji paměť, o svůj mozek a prostě dát mu všecko, co potřebuje a hlavně prostě být aktivní. Vemte si, co malí děti, všecko je zajímá, všecko chtějí vědět, všecko chtějí prozkoumat. A co my řekneme, to už je pro ty mladí, to nás nezajímá, to je špatně.
0: Řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina vedoucí Alzheimer poradny Vysočina Marcela Rýpalová. Víte, že i pár stránek z oblíbené knihy může udělat dobře našemu mozku? Čtení není jenom příjemný způsob, jak si odpočinout, ale taky malý trénink pro naše paměť a přemýšlení. A když je tady začátek září, je ideální čas vybrat si nějaké nové čtení. Jana Kožichová z Jihlavského knihkupectví Kosmas přinese knižní tipy na Český rozhlas Vysočina dnes po 11. hodině.

0: 5.46, přejeme vám pohodové čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat v rychlosti na dnešní předpověď počasí. Na Vysočině čekáme oblačno, přechodně i polojasno. Teploty dnes vyšplhají k 18 až 21 stupňům Celsia. Tak co si makovečky představují pod pojmem výplata? Zeptáme se jich už za chvíli.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máme 10. září, možná, že vám dnes na účet přijde výplata, možná, že až 15. září, nebo vám chodí výplata v jiný termín. Každopádně, myslím si, že to je den, na který se my dospělí těšíme.
1: Makovičky. Proč lidé dostávají výplatu?
2: Můj teďka dostává výplatu, penízky.
1: Aby lidé dostali penízky, co musí dělat?
2: Pracovat, kosmetiku a policajty. Tatínek chodí opravovat auta, řídí vlaky. Můj táta prodává kočárky a sedačky a moje máma stříhá pejsky.
1: Co s tou výplatou potom udělají?
2: Můžou se koupit novou práci, nový auto, koupit pejska útulku.
1: Může tatínek s maminkou výplatu hned celou utratit?
2: Ne, nemůžou, jinak by nemohlo se koupit jídlo nebo nějaký buchty.
1: Ty penízky někam dávají?
2: Do peněženky nebo do pokladničky. Moje mamka má takovou pokladničku s tatínkem a to je sklenice a do toho se dávají peníze. Když si je chtějí ještě chvilku nechat a neutratit je bance. Ty peníze schovávají, aby je někdo neukradl, takže tam začíslují nějaký kód. Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Skončila dvouletá rekonstrukce oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. V podchodech Havlíčkova Brodu vzniká legální graffiti. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila v deblu na US Open do finále. Čekáme oblačno a teploty do 20 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Po dvouleté rekonstrukci se v září znovu otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Interiér je celkově laděný do bíla, aby vynikla vystavená díla. Nové je také osvětlení expozic nebo technické vybavení, které má zajistit lepší prostředí pro vystavené exponáty. Budova se také výrazně změnila směrem do ulice, uvedl ředitel Daniel Novák.
3: Tam byla okna, která byla zamřížovaná a ta budova byla taková nepřístupná, takže to bylo naše zadání architektovi bylo, aby jsme to co nejvíce otevřeli té veřejnosti. Vlastně tam udělal prosklené ostění a i ten prosklený výkladec, kterým propojil ten interiér s exteriérem.
2: V Havlíčkově Brodě začaly vznikat v podchodech takzvané murály k 770. výročí města. Trasu u koupaliště budou zdobit obrazové výjevy z tamních pověstí. Jde totiž o turisty navštěvovanou lokalitu. V podchodu nedaleko základní školy Volkerova budou zase kapitoly z dějin Havlíčkova Brodu zaměřené na školáky. Vysvětluje mluvčí města Jana Vránová.
4: Bude tam například město zrozené, kde samozřejmě bude Smil. Bude tam i město hudební, město průmyslové. Takže takové jednotlivé náhledy do těch dějin a bude to samozřejmě stvárněno atraktivní komiksovou formou, tak aby si děti řekly, co vlastně to je tenhle ten pán u toho města zrozeného.
2: Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky, informovala o tom Evropská komise. O příspěvek Španělé požádali na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky v zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratu osob, které v Ceutě pobývají legálně. Letní teploty ve Spojených státech byly nejvyšší od počátku měření před 130 lety, oznámil to americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. Průměrná teplota tam mezi červnem a srpnem sahala ke skoro 24 stupňům Celsia. Výjimkou byly jen Havaj a Aljaška. Zatím čtyři nejteplejší letní měsíce Američané zažili v posledních 5 letech.
1: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si podruhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňákovou to bude jubilejní 15. Grand Slamové finále a může přidat 12. trofej. A i když už hrála o titul tolikrát, nebere Češka tyto zápasy jako samozřejmost.
5: Tak určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
1: Počasí.
2: Přibyslav hlásí 10 stupňů, Velké Meziříčí 12 a Dukovany 13. Očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkovrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena okolními obcemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Šestá hodina, pátá minuta, zdravíme všechny řidičky, všechny řidiče, přejeme šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv. Za chvíli tady bude naše řidičská abeceda. Co se vám může stát, pokud s autem vyjedete bezplatné technické kontroly nebo s ním dokonce způsobíte nehodu? Tak na to se zaměříme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

Hana Zagorová, také Petr Rezek v 6.11 na Českém rozhlasu Vysočina. I dnes ve čtvrtek 10. září si na Českém rozhlasu Vysočina osvížíme pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečněji. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly.

0: kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Poslouchejte Český rozhlas Vysočina i zítra ráno. Povíme si, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Teď máme 6 hodin 14 minut. Za chvíli Rangers zvedněte kotvy, anebo skupina Jelen s písničkou Všude zdejší. Přejeme hezké ráno.

0: 6. hodina, 18. minuta.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek, je 10. září, na Vysočině dnes čekáme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Teploty se dnes dostanou na 18 až 21 stupňů Celsia a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Čtvrtečním hostem dobrého dopoledne bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a seznámí nás s knižními novinkami pro měsíc září.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6.22 přejeme dobrý čtvrteční den s Českým rozhlasem Vysočina. Na venkově stále ubývají lékaři, staří odcházejí do důchodu, mladí raději zůstávají ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna teď nabízí medikům 500 000 stipendia, pokud se po studiu rozhodnou nastoupit do některé z vytipovaných lokalit, třeba do Humpolce.
1: Je problém sehnat zubaře, není tady dětský vůbec, je tady akorát jedna důchodkyně. A co tady, je strašný násvich, je na ORL, je jenom jeden lékař a ještě tady není každý den a je problém i na ortopedii.
2: Popisuje situaci v Humpolci paní Jana, kterou jsem potkal před místní poliklinikou. K tomu, že některá lékařská péče je tu opravdu hůře dostupná, se připojuje i pan Václav.
3: Ty doby čekací jsou prostě, já nevím, třeba teď jdu z neurologie, kde jsem čekal 2 měsíce, než mě vzali, než jsem přišel na řadu. S těma zubařema to tady možná...
2: Zubaři nejsou.
3: No, zubaři nejsou a to někteří lidi mají problémy. Já osobně teda ne, ale někteří musí dojíždět někam prostě jinam zase třeba. No. Mám kamaráda, který jezdí do Písku.
2: Humpolec je proto také jedním z vybraných míst, kam se Všeobecná zdravotní pojišťovna snaží nalákat mladé lékaře. Chce to udělat pomocí stipendií vyplácených současným medikům, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Budoucí lékaři mohou od VZP získat 480 000 korun, pokud se zaváží po ukončení vzdělávání působit v některé z definovaných lokalit aspoň 5 let.
2: Výzva se týká pediatrů, dětských a dorostových psychiatrů nebo praktických lékařů.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
2: Ve vytipovaných oblastech je pojišťovna připravena podpořit 315 mladých lékařů. Žádost si musí podat do 15. října. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: A teď už Lukáš Ptáček se snídaní. Zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Havlíčkův Brod spustí kastrační program pro kočky. V první fázi od ledna nabídne majitelům zvířat proplacení zákroků. Celkem radnice vyhradí 200 tisíc korun. Počítá přitom náklady 1000 korun za jednotlivý zákrok kočky a do 700 korun za kocoura. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moct své obory dokončit. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Hokejisté Jihlavy zahájili sezónu první ligy výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Třebíč porazila Tábor 2-1. A ještě počasí převažovat bude oblačno a nejvyšší teploty čekáme mezi 17 až 20 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku vás přibrzdí nehoda na silnici 23 mezi náměstí nad Oslavou a odbočkou na Vícenice. A nehoda komplikuje provoz také v Pelhřimově. Na průtahu po silnici 34 se v Nádražní ulici u prodejny Penny Market srazil osobní auto s motorkou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dvouleté opravy skončily a tak se Jihlavská oblastní galerie Vysočiny připravuje na znovu otevření. Jak upravené prostory vypadají, to nám už za chvíli popíše František Jirků. Je 6.33.
3: Dobré ráno

0: Jitka Zelenková, máme si co říct v 6.41 na Českém rozhlasu Vysočina. Po dvou letech se opět otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Její budova teď má být přístupnější veřejnosti i díky tomu, že v přízemí budou místo mříží prosklené stěny.
1: Aničko, já tě poprosím, jestli mě to říží.
2: Takže i vy se měníte, jak říkala, zatím ještě.
3: Jo, to já jsem říkala.
2: Pomocnou stavební sílu ještě. Jo. Zvenku je budova oblastní galerie v Jihlavě už hotová. Uvnitř ale její zaměstnanci pořád ještě pracují s vrtačkami nebo stěhují nábytek.
4: Repasování starého nábytku, jsem ho upgradoval.
2: A to je pěkné tričko, umění neutečeš. Kromě toho už se ale chystá i první výstava. V Maashausu máme společně s Janou Jarošovou z Galerie nad hlavou první exponát.
5: Mělecký objekt, co tady je k výstavě, kterou...
2: Je to takový... Připomíná mi to Rogalo teda.
5: Je to drak.
2: Opravenou galerii otevře výstava děl jihlavského rodáka Jiřího Příhody, který v minulosti spolupracoval například s hudebníkem Brianem Eanem.
5: Ta výstava mapuje jeho umělecké začátky, ty 80. léta, která jsou spojená právě s jeho působením tady na Vysočině.
2: Lidé jeho práce uvidí v upravených prostorách, kterým dominuje bílá barva, což uvítal ředitel galerie Daniel Novák.
6: Prostředí už nepůsobí tak, jak bylo před 50 lety, ale působí moderně. Pročistili se všechny prostory od různých potrubí a rušících prvků.
2: Rekonstrukce podle něj vyřešila i špatné světelné podmínky.
7: Tak se tady nemusí vystavovat nic komplikovaného. No, si to tady... Tak to zaklapne.
2: Jakoby okenice vnitřní díla.
7: Což je vlastně přívětivé vůči vystaveným dílu, že budeme mít papírová díla, která nesnesou sluneční záření nebo denní světlo.
2: Galerie má plný program na nadcházející 2 roky dopředu. František Jirků, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak trochu černého humoru. Milá paní, vím, že je to pro vás velice těžké, ale mohla byste, prosím vás, identifikovat tělo vašeho manžela? Měl nějaké zvláštní znamení?
2: Ano, ano, měl. On koktal.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Připravuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Energetici chystají u dukovanské elektrárny přidat parkovací místa. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. V Česku ve středu padaly teplotní rekordy. Čekáme oblačno a teploty do 20 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČEZ ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova.
4: Energetici chtějí zvýšit kapacitu parkování i kvůli chystané dostavbě nových bloků. Aktuálně se u elektrárny nachází přes 1370 parkovacích míst. Po dostavbě objektu by počet stoupl na necelých 1900. Parkovací dům má mít rozlohu skoro 4300 metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Úřady teď posoudí možné dopady záměru na okolí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Česko včera rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5. Stupně. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu.
0: Sport.
3: Fotbalisté Plzně vybojovali v dohrávce 5. kola šance ligy bod. V Hradci Králové remizovali 0-0. Jako střídající hráč nastoupil ve druhém poločase i Alexandr Sojka, který si na začátku léta zahrál za Česko na mistrovství světa. Ve Viktorii ale bojuje v nové sezóně o sestavu.
8: Po mistrovství jsem se úplně necítil tak, jak jsem chtěl. Pomalu se do toho dostávám a boje to jako vždycky v Plzni je a bude velká konkurence, je to velký klub, takže člověk musí pracovat ještě víc, když nehraje, podávat dobrý výkony, aby trenéra přesvědčil, že má hrát on.
3: V další dohrávce 5. ligového kola Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0.
0: Počasí.
3: Černovice hlásí 8 stupňů Telč a Libice nad Doubravou 11. Očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor za sjezdem na Jihlavu. Mezi kilometry 110 a 109 silničáři kvůli údržbě kanalizace uzavřeli levý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobrý den vám přejeme ve čtvrtek 10. září v 7 hodin a 5 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina. Počkali do tmy, zapnuli projektor a začali sprejovat. Naprosto legálně. Umělci vytváří v Havlíčkově Brodě k výročí města rozsáhlá grafity v podchodech. Jak jim to jde, to uslyšíte po čtvrt na 8 v reportáži Terezy Pešoutové.

0: byl Václav Leskář a jeho písnička Doktor Damdedam v 7.10 ve čtvrtek 10. září. Narozeniny kulaté 50. dnes oslaví spisovatel Patrik Hartl. Jeho knížky určitě najdete i v knihkupectví Kosmas v Jihlavě. Paní Jana Kožichová z tohoto knihkupectví nás navštíví dnes po 11. hodině a přidá několik knižních tipů pro zářijové večery.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husické ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská

A komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scénárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: Skupina Mirai s písničkou Vedle tebe usínám tady bude už za mnou chvíli, vy se teď možná vedle někoho probouzíte. Je čtvrtek, je 10. září, 7. hodina a 16. minuta.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme převažující oblačno, přechodně i polojasno, odpolední teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů Celsia. Foukat pak bude mírný severozápadní až západní vítr.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Čtvrtečním hostem dobrého dopoledne bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a seznámí nás s knižními novinkami pro měsíc září.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
4: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
3: písně
4: se.
3: Na cestu.
4: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
5: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě si sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Mirai 10 minut před 7:30 ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Havlíčkův Brod si v podchodech pořizuje grafity k 70. výročí města. Umělci se spreji začali pracovat v noci. Vytváří rozsáhlé barevné obrazy například v podchodu u lokality Vršovice. Příští týden se přesunou k podzemní trase pod průtahem městem. Všechny vytvářené murály zobrazují historii a příběhy spjaté s Havlíčkovým Brodem.
1: Startují umělci v podchodu nedaleko brodského koupaliště elektrocentrálu, aby si mohli na zdi promítnout nachystaný obraz. Podle něj pak začínají barevnými spreji tvořit jeho trvalou podobu.
2: Bude se tady vždycky vlastně střídat jakoby jeden nějaký obraz. A mezi to bude vždycky nějaké jakoby graffiti dílo, znamená nějaké jakoby abstraktní písmo propracované. A takhle se to bude střídat vlastně obrázek, grafáč a budou tady vlastně tři obrázky na jedné straně, mezi nimi dva grafity a tři obrázky na druhé straně a mezi nimi ty grafity.
1: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že předpřipravené obrazy budou mít hotové zhruba za dvě noci. Na grafity později se zve další tvůrce.
2: Čtyři díla, to znamená čtyři různí autoři.
1: Vysvětluje, zatímco vyndává z auta další krabice se spreji.
2: Teď jsem nakoupil 60 sprejů dneska a určitě budu jako dokupovat. Prostě vzal jsem to vyloženě na tady tenhle ten podchod a to vlastně je jenom na ty obrázky.
1: Konkrétně tento podchod nedaleko koupaliště je zamýšlený hlavně pro turistické vyžití nebo rodiny s dětmi. Vysvětluje mluvčí Havlíčkova Brodu Jana Vránová.
3: Takže jsme říkali, že sem dávat třeba nějaké dějiny, nevíme, jestli je to úplně vhodné a rozhodli jsme se, protože sem umístíme pověsti. Bude tady třeba taková pověst o paní Trčkové, co by Zlatokopce, kdy zpracováváme motiv z pověsti, kdy si nechala šaty pošít zlatými dukáty.
1: Část výjevu pověstí bude opatřená i QR kódem, skrze který si budou moct lidé zobrazit buď text dané legendy, nebo si ji poslechnout i ve zvuku. Podobu muralu si podle Jany Vránové navrhli sami umělci.
3: My jsme k tomu de facto té kreativní složce připomínky neměli, jenom jsme malinko třeba dolaďovali, že k Barboře Kobzinové by se hodil víc klášter, než třeba jiná budova. To byly fakt detaily.
1: Obrazy budou také v podchodu u základní školy Volkerova. Tam budou místo pověstí zdobit zdi výjevy z dějin města. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vyhrá. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Po dvouleté rekonstrukci se v září znovu otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Interiér je po ní celkově laděný do bíla, aby vynikla vystavená díla. Nové je také osvětlení expozic nebo technické vybavení, které má zajistit lepší prostředí pro vystavené exponáty. Budova se také výrazně změnila směrem do ulice. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelu zákona se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio pokračuje ve své dvoudenní návštěvě Ekvádoru. S prezidentem jeho americké země Danielem Nobou jedná například o posílení spolupráce v boji proti obchodu s drogami. Hokejové týmy z Vysočiny vstoupily do nového ročníku Maxa ligy vítězně. Plný bodový zisk si připsala Třebíč, která zdolala Tábor 2-1. Horácká Slavia rozhodla góly Daniela Bukače a Matěje Psoty, které padly rychle za sebou v polovině zápasu. Dukla Jihlava porazila Frýdek Místek až v prodloužení 4-3. Rozhodující gól dal ze samostatného úniku Jan Strejček po pouhých 20 vteřinách prodloužení. A ještě počasí, převažovat bude oblačno a nejvyšší teploty čekáme mezi 17 až 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor za Měřínem. Na kilometru 130,5 je ve všech pruzích roztrhaná pneumatika z kamionu. Ten je pak odstavený na kilometru 130, kde blokuje stoupací pruh. Nákladní auta v místě vybočují.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 3 minuty po půl osmé. Hrajeme písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlasu Vysočina teď budeme vzpomínat na Karla Gotta a po něm na Věru Špinárovou v písničce Hej, lásko, nečekej. Přejeme hezké ráno.

0: 7.39, Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo dnes po ránu potěší milovníky hadů.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina Lighthouse Family ve 7:45 za chvíli Pavel Novák, Asia nebo Eva Farná. Měl jsi mě vůbec rád. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli budou makovičky počítat korunky. Co pak je to podle nich výplata?
1: Počasí.
0: Co se týká čtvrtečního počasí v kraji Vysočina, tak dnes čekáme převážně oblačnost, teplotami mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.48 je čtvrtek 10. září roku 2026. Možná, že vám dnes přišla na účet výplata.
1: Makovičky. Proč lidé dostávají výplatu?
2: Můj teďka dostává výplatu, penízky.
1: Aby lidé dostali penízky, co musí dělat?
2: Pracovat, kosmetiku a policajty. Tatínek chodí opravovat auta, řídí vlaky. Můj táta prodává kočárky a sedačky a moje máma stříhá pejsky.
1: Co s tou výplatou potom udělají?
2: Můžou se koupit novou práci, nový auto, koupit pejska útulku.
1: Může tatínek s maminkou výplatu hned celou utratit?
2: Ne, nemůžou. Jinak by nemohli se koupit jídlo nebo nějaký buchty.
1: Ty penízky někam dávají?
2: Do peněženky nebo do pokladničky. Moje mamka má takovou pokladničku s tatínkem a to je sklenice a do toho si dávají peníze. Když si je chtějí ještě chvilku nechat a neutratit je bance. Ty peníze schovávají, aby je někdo neukradl, takže tam začíslují nějaký kód. Makovičky.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoharová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Tady je Český rozhlas Vysočina, přejeme krásné čtvrteční ráno. Richard Miller s písničkou Srdce jako kníže Rohan tady bude hned po zprávách.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Evropská unie poskytne Španělsku finanční podporu na zvládnutí krize v exklávě Ceuta. V úvodním kole hokejové Maxa ligy vyhráli oba týmy z Vysočiny. Čekáme oblačno a teploty do 20 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
4: Univerzita Pardubice dokončuje chatbot s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a čerpat pouze z jeho aktuálních informací.
7: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. O příspěvek Španělé požádali na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky v zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratu osob, které v Ceutě pobývají nelegálně.
8: Sport.
4: Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si podruhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siniakovou to bude jubilejní 15. Grand Slamové finále a může přidat 12. trofej. A i když už hrála o titul tolikrát, nebere Češka tyto zápasy jako samozřejmost.
9: Tak určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvousetech. Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
4: Hokejisté Jihlavy zahájili sezónu první ligy domácí výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Uspěla i Třebíč, když doma porazila Tábor 2-1.
5: Počasí.
4: Nový Rychnov hlásí 7 stupňů, Přibyslav 9 a Náměšť nad Oslavou 12. Očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor za sjezdem na Jihlavu. Mezi kilometry 110 a 109 silničáři kvůli údržbě kanalizace uzavřeli levý pruh.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:04, doufám, že jste se krásně vyspali. Je tady čtvrtek, 10. září roku 2026. Kde dnes budete moci obdivovat práci záchranářů, to vám prozradíme už za chvíli. Teď je tu Richard Miller a jeho skladba Srdce jako kníže Rohan.
5: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
10: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní inženýrka Kateřina Koukolová. Zdravíme do Velkého Meziříčí. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Den D je tady. Mezi 10. až 12. hodinou se na hřišti za hasičskou zbrojnicí uskuteční Den záchranářů.
1: Pro zájemce mají zástupci integrovaného záchranného systému připravené vystoupení. Je to směřováno především na žáky základních škol a místních středních škol.
0: Co všechno bude k vidění?
1: Těšit se můžete na ukázku práce složek záchranného integrovaného systému, ukázku techniky, výcvik policejních psů, dopravní prevenci BESIP.
0: Budeme si něco moci vyzkoušet?
1: Určitě budou k nahlédnutí policejní motorky, speciální vozy policie České republiky, sanitka a další technika hasičského sboru.
0: Přijďte dnes na hřiště za hasičskou zbrojnicí ve Velkém Meziříčí. Den záchranářů se tam uskuteční mezi 10. až 12. hodinou.

0: Přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina v 8 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na počasí v kraji Vysočina. Je před námi 10. zářijový den. Ten bude na Vysočině přechodně polojasný, jinak čekáme převažující oblačno. Odpolední teploty pak mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do venkovských oblastí. Pomocí tomu mají stipendia pro mediky, kteří podepíšou závazek do některé takové lokality nastoupit. Jak to celé funguje a kde by do budoucna mohli třeba praktici nebo pediatři přibýt? To nám teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Milan Soldán. Hezké ráno.
1: Dobré jitro všem. Tak pojišťovna vytipovala oblasti obcí s rozšířenou působností, kde je ta lékařská péče skutečně špatně dostupná. Zvlášť pro pediatry, dětské a dorostové psychiatry a pak i pro praktické lékaře. Nejvíc chybí právě ti zmiňovaní pediatři. VZP je hledá prakticky na třetině území Česka. Výzva pro dětské lékaře se totiž týká hned 68 obcí dokonce s rozšířenou působností z celkových 206. 7 takových míst je i na Vysočině, víc než 3 pediatry schání pojišťovna v Moravských Budějovicích, 2 ve Velké Meziříčí a výčet pak doplňuje ještě Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Světlá nad Sazovou, Telč a Havlíčkův Brod. No a praktičtí lékaři pak chybí například v Bystřici nad Pernštejnem, Telči nebo Světlé.
0: Kolik mohou medici od pojišťovny dostat, kde se mohou přihlásit a na jak dlouho se musí uvázat?
1: To stipendium může dosáhnout až výšky 480 tisíc korun a VZP na to ještě letos vyčlení 90 milionů. Žádosti o stipendia a podmínky, za kterých je možné je získat, jsou pak volně přístupné na webových stránkách pojišťovny. Medici se ale musí zavázat, že v té konkrétní oblasti budou po ukončení studia pracovat minimálně 5 let.
0: Milane, usilují podobným způsobem o získání lékařů samosprávy?
1: Ano, městská stipendia uděluje například Pelřimov a také kraj Vysočina dlouhodobě podporuje studenty medicíny, kteří slíbí, že tu budou ordinovat. Jiná města a obce pak třeba dávají lékařům peníze na vybavení ordinace, přidělují městské byty a poskytují některé další výhody.
0: Říká Milan Soldán, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: bych se jmenovat Jan.
1: To byla skupina Buty těsně před 8:30. Před námi jsou krátké zprávy. Připravil je pro vás ten, který se chtěl jmenovat Lukáš Ptáček.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČEZ ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova. Havlíčkův Brod spustí kastrační program pro kočky. V první fázi od ledna nabídne majitelům zvířat proplacení zákroku. Celkem radnice hradí 200 000 korun. Počítá přitom náklady 1000 korun za jednotlivý zákrok kočky a do 700 korun za kocoura. Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu Světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem. V Paříži dnes skončí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Fotbalisté Olomouce vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. Jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. A ještě počasí převažovat bude oblačno a nejvyšší teploty čekáme mezi 17 až 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor před velkou Býteší. Od kilometru 163 a půl silničáři kvůli údržbě kanalizace postupně blokují odstavný pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 8:32.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byl Jiří Korn v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s písničkou Zpívat jako déšť v 8.40. Po dvou letech se opět otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Její budova bude přístupnější veřejnosti i díky tomu, že v přízemí budou místo mříží prosklené stěny.
1: Aničko, já ti poprosím, jestli mě podíží. Takže i vy se měníte, jak říkala, zatím ještě.
2: Jo, to já jsem říkala.
1: Pomocnou stavební sílu ještě. Zvenku je budova oblastní galerie v Jihlavě už hotová. Uvnitř ale její zaměstnanci pořád ještě pracují s vrtačkami nebo stěhují nábytek.
3: Repasování starého nábytku jsem ho upgradoval.
1: A to je pěkné tričko, umění neutečeš. Kromě toho už se ale chystá i první výstava. V Maashausu máme společně s Janou Jarošovou z Galerie nad hlavou první exponát.
4: Umělecký objekt, co tady je k výstavě, kterou...
1: Je to takový... Připomíná mi to rogalo teda.
4: Je to drak.
1: Opravenou galerii otevře výstava děl jihlavského rodáka Jiřího Příhody, který v minulosti spolupracoval například s hudebníkem Brianem Eanem.
4: Ta výstava mapuje jeho umělecké začátky, ty 80. léta, která jsou spojená právě s jeho působením tady na Vysočině.
1: Lidé jeho práce uvidí v upravených prostorách, kterým dominuje bílá barva, což uvítal ředitel galerie Daniel Novák.
5: Prostředí už nepůsobí tak, jak bylo před 50 lety, ale působí moderně. Pročistili se všechny prostory od různých potrubí a rušících prvků.
1: Rekonstrukce podle něj vyřešila i špatné světelné podmínky.
6: Tak se tady nemusí vystavovat nic komplikovaného. No, se to tady... Tak... Zaklapne.
1: Jako jakoby okenice vnitřní díla.
6: Což je vlastně přívětivé vůči vystaveným dílům, že my jsme měli papírová díla, která nesnesou sluneční záření, nebude ani světlo.
1: Galerie má plný program na nadcházející 2 roky dopředu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: S předpovědí počasí je tu meteorolog Petr Minster. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké počasí jste si pro nás, Andrešek, na 10. září nachystal?
2: Dneska to bude celkem klidné počasí, i když chladnější. Oblačnost je sice velká, zejména v té západní polovině máme v podstatě skoro zataženo, nebo jenom na obzoru vidíme nějaká protrhanou oblačnost. Ta východní polovina, ta má teď více slunečno, ale i ta oblačnost, která se nachází, tak je spíše částečně průsvitná, bez srážek. No a právě v průběhu pozdního rána, dopoledne, té oblačnosti bude nejméně nebo nejvíce protrhaná, jinak převážně oblačno. Co se týče teplot, ty jsou teď po ránu většinou 10 do 13 stupňů, v maximech potom očekáváme dnes 17 až 20 stupňů, no a vítr ten bude mírný severozápadní až západní a bude slábnout k večeru.
0: Jaké jsou vyhlídky na další dny?
2: V průběhu už noci nebo večera a noci bude přibývat další frontální oblačnost a během pozdní noci a rána se bude zvyšovat pravděpodobnost deště, který nad Vysočinou očekáváme zejména tedy v těch brzkých ranních a řekněme těch ranních hodinách. V průběhu dopoledne už se bude zase rozpadat, odpoledne čekáme už spíše počasí bez srážek, ale oblačnost bude dlouho velká, převážně zataženo, protrhávat se bude až později a proto ty teploty zítra ještě o něco nižší, 15 až 18 stupňů.
0: A jak vidíte víkend?
2: Víkend by měl být převážně v pohodě, kromě těch ranních teplot, kdy v sobotu očekáváme teploty zase pod 10 stupňů, tak odpoledne 18 až 22 a převážně bude polojasno, přechodně oblačno s ranními mlhami v údolích. Neděle ta bude většinou hezká a také teplá 19-23. Kazit se začne až zase k večeru, kdy nás bude přecházet opět další frontální systém.
0: Říká meteorolog Petr Minster, moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Po 9. hodině s vámi bude čtenářka Hela Dvořáková, která po 11. hodině přivítá paní Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmas je hlava. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám hezkou, chtěl jsem říct středu, ale už je čtvrtek, takže vám přeju hezký čtvrtek a budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak trochu černého humoru. Milá paní, vím, že je to pro vás velice těžké, ale mohla byste, prosím vás, identifikovat tělo vašeho manžela? Měl nějaké zvláštní znamení?
2: Ano, ano, měl. On koktal.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve Velké Bíteši jsou nové automatické defibrilátory. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. O víkendu se v Česku mírně oteplí. Bude převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Ve Velké Bíteši lidé najdou 3 nové defibrilátory. Automatizovaná externí zařízení můžou pomoct s rychlou záchranou života při zástavě srdce. Velká Bíteš je pořídila ve spolupráci s mikroregionem.
3: Defibrilátory jsou připravené na exponovaných místech. Na fasádě veřejných toalet za radnicí, na zimním stadionu u kulturního domu a u multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového stadionu. Na konci září se bíteští můžou v kulturním centru Pivovar naučit, jak účinně s defibrilátorem zacházet. Proškolí je záchranář. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: V Česku se o víkendu oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách může pršet. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
4: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
5: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
4: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
6: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
4: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině.
7: Sport.
2: Fotbalisté Plzně vybojovali v dohrávce 5. kola šance ligy bod. V Hradci Králové remizovali 0-0. Jako střídající hráč nastoupil ve druhém poločase i Alexander Sojka, který si na začátku léta zahrál za Česko na mistrovství světa. Ve Viktorii ale bojuje v nové sezóně o sestavu.
8: Po mistrovství jsem se úplně necítil tak, jak jsem chtěl. Pomalu se do toho dostávám a boje to jako vždycky v Plzni je a bude velká konkurence, je to velký klub, takže člověk musí pracovat ještě víc, když nehraje, podávat dobrý výkon, aby trenéra přesvědčil, že má hrát on.
2: V další dohrávce 5. ligového kola Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je 9 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 10 a v Moravských Budějovicích 12. Čekáme převažující oblačno a nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor za sjezdem na Jihlavu. Mezi kilometry 110 a 109 silničáři kvůli údržbě kanalizace uzavřeli levý pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: I 4 minuty po 9. hodině je s vámi Český rozhlas Vysočina. Od mikrofonu vás už zdraví Hela Dvořáková. Takový dobrý šťavnatý špek dokáže z každého jídla udělat doslova lahůdku. My si ji za chvíli poněkud nečekaně přidáme klívancům.

0: Rady Dáši Kubíkové.
1: Když chceme dezertem oslnit, tak co si budeme povídat, musíme většinou strávit v kuchyni trošku delší dobu, ale ten výsledek stojí za tu námahu. Dneska si dáme lívance, které budou ochucené na slano, ale nebude chybět ani sladká tečka. Flambované hrušky, které právě teď zrají a jsou sladké doslova jako med.
2: Lívance jsou oblíbené hlavně u dětí, protože si je mohou do sytosti osladit. Pro dnešek mám ale lívance spíše pro dospělé, protože k ním jednak bude špek a taky kvalitní whisky. Jak to všechno jde dohromady, ví žďárský šéfkuchař z restaurace Grand Popet František Šimon, který s tímto originálním receptem přišel. Do těsta na lívance rád přidává místo mléka jogurt nebo kefír, které těsto více nakypří, ale to už nám řekne sám.
3: Do lívanců klasicky mouka, mléko, já radši přidám jogurt nebo trochu kefíru, droždí a vejce. Určitě nepřidávat cukr, jak jsou všichni zvyklí, ale spíš tam dát radši trošku soli, když je to teda naslano. Potom nejlépe řeknu, když se sežene brinza, trošku brinzy, smetany, soli, pepře, nějaká bylinka, můžeme přidat pažitku, ta to krásně jakoby osvěží. A namícháme si dip, k tomu nakrájíme tyrolský špek na nudličky, orestujeme, máme teplé lívance, tohle potřeme tím dipem a posypeme to tady tím orestovaným tyrolským špekem.
2: A kam se nám ztratila zmiňovaná whisky, kterou jsme slibovali dospělým strávníkům? Najdeme ji na flambovaných hruškách, které tento dezert chuťově završí.
3: Bokem zvlášť si uděláme na kostičky hrušky a zlehka je oflambujeme. Můžeme tam přidat trošku cukru třtinového, ten nám pustí ještě trochu šťávy a tím to vlastně celý ozdobíme.
2: Je hotovo. Lívance mohou být i kulinářsky velmi zajímavé a netradičně ochucené brinzou, špekem, bylinkami a flambovaným ovocem. Tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Počkali do tmy, zapnuli projektor a začali sprejovat. A to zcela legálně. Umělce vytváří v Havlíčkově Brodě k výročí města rozsáhlé z grafity v podchodech. Více si poslechněte už za pár minut v reportáži.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: rohlíčku v Broci v Podchodech pořizuje graffiti k 770. výročí města. Umělci se spreji začali pracovat už v noci. Vytváří rozsáhlé barevné obrazy, například v podchodu u lokality Vršovice. Příští týden se přesunou k podzemní trase pod průtahem městem. Všechny vytvářené murály zobrazují historii a příběhy spjaté s Havlíčkovým Brodem.
1: Startují umělci v podchodu nedaleko brodského koupaliště Elektrocentrálu, aby si mohli na zdi promítnout nachystaný obraz. Podle něj pak začínají barevnými spreji tvořit jeho trvalou podobu.
2: Bude se tady vždycky vlastně střídat jakoby jeden nějaký obraz. A mezi to bude vždycky nějaké jakoby graffiti dílo, znamená nějaké jakoby abstraktní písmo propracované. A takhle se to bude střídat vlastně obrázek, grafáč a budou tady vlastně tři obrázky na jedné straně, mezi nimi dva grafity a tři obrázky na druhé straně a mezi nimi ty grafity.
1: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že předpřipravené obrazy budou mít hotové zhruba za dvě noci. Na grafity později se zve další tvůrce.
2: Čtyři díla, to znamená čtyři různí autoři.
1: Vysvětluje, zatímco vyndává z auta další krabice se spreji.
2: Teď jsem nakoupil 60 sprejů dneska a určitě budu jako dokupovat. Prostě vzal jsem to vyloženě na tady tenhle ten podchod a to vlastně je jenom na ty obrázky.
1: Konkrétně tento podchod nedaleko koupaliště je zamýšlený hlavně pro turistické vyžití nebo rodiny s dětmi. Vysvětluje mluvčí Havlíčkova Brodu Jana Vránová.
3: Takže jsme říkali, že sem dávat třeba nějaké dějiny, nevíme, jestli je to úplně vhodné a rozhodli jsme se, protože sem umístíme pověsti. Bude tady třeba taková pověst o paní Trčkové, co by Zlatokopce, kdy zpracováváme motiv z pověsti, kdy si nechala šaty pošít zlatými dukáty.
1: Část výjevu pověstí bude opatřená i QR kódem, skrze který si budou moct lidé zobrazit buď text dané legendy, nebo si ji poslechnout i ve zvuku. Podobu muralu si podle Jany Vránové navrhli sami umělci.
3: My jsme k tomu de facto té kreativní složce připomínky neměli, jenom jsme malinko třeba dolaďovali, že k Barboře Kobzinové by se hodil víc klášter, než třeba jiná budova. To byly fakt detaily.
1: Obrazy budou také v podchodu u základní školy Volkerova. Tam budou místo pověstí zdobit zdi výjevy z dějin města. Z Havlíčkova Brodu Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Troufnete si tipnout, co to bývala takzvaná kačenárna? Že ne? Tak víte co, dáme si dvě písničky a hned potom nám to v dalším dílu pořadu bejvávalo přiblíží Míra Marek.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: 80. narozeniny jsme si v neděli připomněli, 80. narozeniny Hany Zagorové, která právě teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V tuhle chvíli se ale pojďme věnovat myslivosti.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, co to bejvala kačenárna. Že jste tohle slovo ještě nikdy neslyšeli, nedívím se. Já donedávna také ne. Čemuže se takhle kdysi říkalo? Kačenárna byla vlastně jakási dobře promyšlená past, kterou za starých časů využívali myslivci k chytání vodního ptactva, nejvíc tedy divokých kachen, proto kačenárna. Jedna taková byla vybudována před staletími Lichtenštejny na jižní Moravě u Ladné. Dalo by se říci, že se svým způsobem dochovala až do naší doby, i když svému účelu přestala sloužit už před druhou světovou válkou. A teď se podržte. V první polovině 19. století se na této kačenárně pochytalo i 10 000 divokých kačen za rok. Jak to fungovalo? Základem byla malá vodní plocha. Ze čtyř stran z ní vedly dál do krajiny vodní kanály tak, aby tam mohly kachny bez problémů z rybníčka vplout. Ale už ne zpátky. Tyto vodní cestičky se pak stáčely do oblouku, aby ze vstupu nebylo vidět na jejich konec. Po obvodu byl celý kanál ohrazen ploty ze suchého rákosu až do výšky 2 metrů. To, aby kořist, tedy kachny, nebyly rušeny a také, aby nedohlédly na břeh. Kachny plavaly pořád dál, zvlášť když se tam zakrmovalo zrním. Jenže konce kanálů už byly celé, v uvozovkách, zastřešeny sítěmi. Dál už je to jasné. Chycení ptáci se zpravidla na místě zabíjeli a rovnou putovali do zámecké kuchyně nebo se dále prodávali po okolí. Ulovené živé kachny se ale údajně od nás vozily až do Vídně. No a zítra o dobrých mravech.
0: Bejvávalo. Dnes se ještě v pořadu Minuta pro zdraví pověnujeme dalšímu zajímavému tématu. Tentokrát to bude konopí v potravinách. Víc nám o tom řekne paní doktorka Irena Zimenová. František Nedvěd, skupina ABBA nebo Vítězslav Vávra už jsou připraveni a letí právě teď k vám. Dívka Gloria. Hezké čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. To vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byla skladba Frankie Louhan od Františka Nedvěda. No a nástupci Nedvědů, tedy synové, se rozhodli, že taky pořádně hrábnou, jak se říká, do kytar. A 14. a 15. května vyráží do O2 Areny. Když jsem koukala, tak vstupenky jdou neuvěřitelným způsobem na dračku a některá místa a kapacita už je doslova omezená. No tak pokud chcete i vy být v O2 Areně na úžasném koncertu Nedvědi 27, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď ale pořád Minuta pro zdraví.
1: Minuta pro zdraví. Co si myslíte o konopí v potravinách? Má pro tělo nějaký efekt?
2: Do potravin se přidávají zejména konopná semínka a ty mají výživovou hodnotu podobně jako jiná semena nebo ořechy. Obsahují rostlinné tuky bohaté na omega-3 mastné kyseliny a také různé minerální látky. Takže proč ne? To jsou pozitivní vlastnosti. Podobně bych doporučila také lněná, dýňová, slunečnicová a další. Pokud se ptáte na efekt ve smyslu psychotropního účinku, tak je tam takové minimum THC, že se s tím vůbec nepočítá.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Jenom si to představte, že posloucháte rádio, najednou se běžné vysílání přeruší, na displeji rádia se objeví varování a místo programu uslyšíte mimořádné hlášení. Přesně takovou situaci bude Český rozhlas dnes po 13. hodině testovat. O co přesně půjde, to vám prozradíme už za pár minut v reportáži. Akorát skladba od Davida Díla právě teď pro vás. Hezké dopoledne s námi.

0: Ve čtvrtečním dobrém dopoledni Dalibor Janda, modré nebe nad hlavou. Pokud se vám na rádiu dnes odpoledne zobrazí nápis Alarm, nelekejte se. Český rozhlas a české radiokomunikace budou po 13. hodině na radiožurnálu testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by totiž v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost.
1: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem.
2: Test systému varování obyvatel spustí Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu. Posluchač nemusí nic nastavovat, rádio dostane speciální signál a podle toho, co umí, na něj zareaguje.
1: Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na radiožurnál. Český unikát je v tom, že my to chceme propojit i se systémem RDS a ten se projeví i na analogových přijímačích. Je to něco podobného, jako když se vysílá dopravní hlášení zelené vlny, kdy na to ty přijímače také reagují třeba zesílením v autě nebo přeladěním z jiné stanice.
2: Do budoucna je v plánu, že by ta hlášení fungovala na základě lokality, ve které se ten posluchač nebo respektive ten přijímač nachází. Jak to bude fungovat?
1: V současné době máme k dispozici první generaci, která zatím funguje celoplošně. V další generaci je možné to varování vysílat i s lokalizační informací. Funguje to tak, že pro lokalizaci existují tabulky, ze kterých si držitel toho přijímače najde speciální kód, který vloží do toho rádia, naprogramuje. Pokud se odvysílá informace s lokalizací, tak na to reaguje rádio, které má právě ten správný kód.
2: Systém má tak sloužit třeba při povodních, požárech nebo rozsáhlém výpadku proudu, vysvětluje Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství a šéfredaktor radiožurnálu.
3: Pro Český rozhlas je informování obyvatel v době mimořádných situacích jedna z velkých priorit. Byla vždycky i proto, že máme tu technologickou výhodu, že i kdyby vypadly všechny sítě, tak rozhlas hraje. To je hrozně důležité.
2: Do budoucna by systém varování obyvatel mohl fungovat ve spolupráci s hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Připomínám, že už od pátku 11. září startuje třetí ročník Folkové Lipnice. I vy si tuhle událost můžete užít, protože během tří dnů, které jsou před námi, vystoupí řada známých osobností, objeví se i nová jména české hudební scény, proběhne čtení současné poezie, čeká vás divadlo pro dospělé i pro děti, nebude chybět tematický workshop, hned několik workshopů, také promítání filmů, studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, snídaně v trávě a taky píseň na rozloučenou. Tenhle žánr dává dohromady napříč generace a vytváří neuvěřitelnou atmosféru, kterou si rozhodně od 11. do 13. září v Lipnici nad Sázavou nenechte ujít. Můžete tam i stanovat nebo kempovat, možností je velká spousta. Bude to stát za to.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Energetici chystají u dukovanské elektrárny přidat parkovací místa. V podchodech Havlíčkova Brodu vzniká legální graffiti. A Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Bude převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČEZ ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova.
5: Energetici chtějí zvýšit kapacitu parkování i kvůli chystané dostavbě nových bloků. Aktuálně se u elektrárny nachází přes 1370 parkovacích míst. Po dostavbě objektu by počet stoupl na necelých 1900. Parkovací dům má mít rozlohu skoro 4300 metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Úřady teď posoudí možné dopady záměru na okolí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: V Havlíčkově Brodě začaly vznikat v podchodech takzvané murály k 770. výročí města. Trasu u koupaliště budou zdobit obrazové výjevy z tamních pověstí. Jde totiž o turisty navštěvovanou lokalitu. V podchodu nedaleko základní školy Volkerova budou zase kapitoly z dějin Havlíčkova Brodu zaměřené na školáky, vysvětluje mluvčí města Jana Vránová.
6: Bude tam například město zrozené, kde samozřejmě bude Smil. Bude tam i město hudební, město průmyslové. Takže takové jednotlivé náhledy do těch dějin a bude to samozřejmě stvárněno atraktivní komiksovou formou, tak aby si děti řekly, co vlastně to je tenhle ten pán u toho města zrozeného.
4: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
7: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
8: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
7: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Sport. Hokejové týmy z Vysočiny vstoupily do nového ročníku Maxa ligy vítězně. Plný bodový zisk si připsala Třebíč, která zdolala Tábor 2-1. Horácká Slávia rozhodla góly Daniela Bukače a Matěje Psoty, které padly rychle za sebou v polovině zápasu. Dukla Jihlava porazila Frýdek Místek až v prodloužení 4-3. Jihlavský Celek vedl ve druhé třetině už 3-1, náskok ale neudržel. Rozhodující gól dal ze samostatného úniku Jan Strejček po pouhých 20 vteřinách prodloužení.
0: Počasí.
4: Nový Rychnov a Přibyslav hlásí 10 stupňů, Dukovany 13. Čekáme převažující oblačno a nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A společně pokračujeme dál i po 10. hodině, tedy přesně máme 10 hodin a 4 minuty k tomu. Jak se háže do dálky těžkým kusem železa? Každý rok si to zájemci vyzkouší v Polnice při hodu kolejnicí. My se v příběhu z Vysočiny za chvíli vydáme do historie po stopách právě tohoto předmětu.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: jako ztracená a Václav Neckář, kterého znáte vlastně i z filmu Ostře sledované vlaky a o vlacích, hlavně o kolejnicích, to bude právě teď.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Málo kdo by čekal, že z Malé Polničky už Žďáru nad Sázavou putovaly v 19. století železné kolejnice do celého Rakouska-Uherska. Ale je tomu tak. Slávu polnických železáren nenajdeme na mnoha dokumentech nebo fotografiích v muzeu, ale každý podzim už od roku 2001 ji připomíná hod polnickou kolejnicí. Jinak je originální kus kolejnice z 19. století také vystaven na obecním úřadě v Polnice. Zajímala nás i tahle historie.
2: Kolejnice byla vyrobená v 1837 v polnických železárnách.

0: Dodávali nejenom kolejnice, ale také trubky do celého Rakouska-Uherska. Dokonce se říká, že ve Vídni ještě jezdí po původních polnických kolejnicích. Příliš moc věcí se z polnických železáren nezachovaly, protože před rokem 1900 byl ukončený provoz a pak samozřejmě, že jo, vznikaly vysoké pece a tak dál. Ale v té době ve velkých slávě polnických železáren zde pracovalo 2,5 tisíce lidí. Ta železná ruda se zde dovážela ze širokého okolí. Z té doby tady taky zůstaly všechny rybníky od velkého dářka počínaje, protože to byl pohon. Ty válcovny byly všechny poháněny samozřejmě vodou z začátku. A pak taky rašelinou. To se zkoušelo, že tady bylo rašeliny poměrně hodně, ale vzhledem k tomu, že byla málo výhřevná, tak vím, že v těch historických pramenech se říkalo, že dlouho to nefungovalo. Dokonce se říká, že na Pražském hradě jsou ještě nějaké trubky z polnických železáren, ale jak jsem říkal, těch výrobků se moc nezachovalo. Ve Žďárském muzeu jsou kamna původně odlity a pak na spodní části v polničce jsou Boží muka, kříž, který byl odlitý v polnických železárách a je tam i deska, která je věnovaná jako památce. Ty železárny mě zajímaly, protože ono z té doby tady není ani příliš moc fotek. Jo. Vytáhli jsme pár z muzea ze Žďáru nad Sázavou. Ono se tady příliš moc ani těch staveb nezachovalo. Ta kolejnice, s kterou se hází, tak to je skutečně originál, který se našel tady u jednoho pána. Zbytek té kolejnice, takže jsme kousek uřízli a tou se hází.
1: Přesně, aby to mělo těch 8 kilo.
0: Tak, přesně tak.
1: A proč jste nezvolili třeba 10?
0: To už by bylo moc.
1: Zvědavá otázka, kolik jste nejvíc hodil?
0: No, já se pohybuju tak okolo 6-7 metrů, ale jsou tady borci, kteří hodili i přes 12 metrů. No a tradičně ženám už od samého počátku se přičítá 10 metrů.
1: Takže mají nakonec lepší výsledky.
0: Oni mají nakonec lepší výsledky a je v kategorii seniorek tady polnická rodačka Vlasta Brožová, u které se de facto ten výsledek za tu dobu nezměnil a je pořád první.
1: Z polničky Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Zejména ve venkovských částech České republiky je zdravotní péče dostupná jen velmi obtížně. A právě Všeobecná zdravotní pojišťovna se teď do takových lokalit snaží nalákat mladé lékaře. Pokud se zavážou, abych byla přesnější, tak tam budou pracovat. Vyplatí jim téměř 500 000 stipendium. Víc probereme v reportáži Milana Soldána. Vydáme se do Humpolce.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
2: písně
1: se.
2: Na cestu.
1: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, skouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě si sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
0: Český rozhlas Vysočina,

0: před půl jedenáctou v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina skupina Mandraže. Na venkově stále ubývají lékaři. Stáří odcházejí do důchodu, mladí raději zůstávají ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna teď nabízí medikům 500 000 stipendia, pokud se rozhodnou po studiu nastoupit do některé z vytipovaných lokalit, například do Humpolce.
1: Je problém sehnat zubaře, není tady dětský vůbec, je tady akorát jedna důchodkyně. A co tady, je strašný nášvih, je na ORL, je jenom jeden lékař a ještě tady není každý den a je o problém i na ortopedii.
2: Popisuje situaci v Humpolci paní Jana, kterou jsem potkal před místní poliklinikou. K tomu, že některá lékařská péče je tu opravdu hůře dostupná, se připojuje i pan Václav.
3: Ty doby čekací jsou prostě, já nevím, třeba teď jdu z neurologie, kde jsem čekal 2 měsíce, než mě vzali, než jsem přišel na řadu. S těma zubařema to tady možná...
2: Zubaři nejsou.
3: No, zubaři nejsou a to někteří lidi mají problémy. Já osobně teda ne, ale někteří musí dojíždět někam prostě jinam zase třeba. No. Mám kamaráda, který jezdí do Písku.
2: Humpolec je proto také jedním z vybraných míst, kam se Všeobecná zdravotní pojišťovna snaží nalákat mladé lékaře. Chce to udělat pomocí stipendií vyplácených současným medikům, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Budoucí lékaři mohou od VZP získat 480 000 korun, pokud se zaváží po ukončení vzdělávání působit v některé z definovaných lokalit aspoň 5 let.
2: Výzva se týká pediatrů, dětských a dorostových psychiatrů nebo praktických lékařů.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
2: Ve vytipovaných oblastech je pojišťovna připravena podpořit 315 mladých lékařů. Žádost si musí podat do 15. října. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni, Karel Zich. A taky téma žbulky. Ty probereme v dalším díle Babských rad, ale i za pár minut. Teď si užívejte příjemnou muziku.

0: O tanečnicích z Lučnice zpívala skupina Elán. Každý je chce, jak už zaznělo ve skladbě. Myslím si, že to, co nechceme, jsou žmolky na našich svetrech nebo svetru. A právě na ty vyzrajeme dnes s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Stále častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresí od řidičů. Jaké situace musí strážníci zákona při zastavení auta řešit a co k takovému chování řidiče vůbec vede? To si poslechněte v reportáži, kterou vám nabídneme v našem vysílání. Ještě předtím ale Marcela Holanová, Mariah Carey nebo Pavel Bobek. Muž na konci světa. Písnička, kterou pro vás mám už teď. Tak hezký den, hezký čtvrtek s datem 10. září. To vám 3 minuty po 10:30 od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zpěvačka Marcela Holanová v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina, skladba Žárlím. Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenal na policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil? Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
2: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí. A agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistižení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Chci jenom říct, že pokud chcete být v absolutní pohodě, tak vyražte už tuhle sobotu na Rybí hody do Jiřína. Od 13 hodin to všechno vypukne, čekají vás speciality, jako je smažený kapr, pstruh na grilu, jiřínský popcorn a řada dalších jiřínských specialit, ale máme slíbeno, že bude i vepřové maso, pokud zrovna nepatříte mezi milovníky rybích specialit. Vstupné je zdarma, hraje duo Alex a Blanka. Tak pokud nemáte plány na sobotu, teď už je to jasné, hurá do Jiřína na Rybí hody. Bude to stát určitě za to. Petr Muk právě teď pro vás.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kastraci koček v Havlíčkově Brodě proplatí lidem radnice. Skončila dvouletá rekonstrukce oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Bude převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Havlíčkův Brod spustí kastrační program pro kočky. V první fázi od ledna nabídne majitelům zvířat proplacení zákroku. Celkem radnice vyhradí 200 tisíc korun. Počítá přitom náklady 1000 korun za jednotlivý zákrok kočky a do 700 korun za kocoura.
2: Majitel po zákroku vyplní formulář o kastraci a přiloží doklady o platbě a vlastnictví zvířete. Do budoucna plánuje vedení Brodu i druhou fázi, která se zaměří na toulavé kočky. Odborníci by zvířata odchytili, vykastrovali a následně vrátili zpět do jejich přirozeného prostředí. Zavedení této fáze je ale závislé na přípravě nové legislativy, která má kastrace divokých koček řešit. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po dvouleté rekonstrukci se v září znovu otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Interiér je celkově laděný do bíla, aby vynikla vystavená díla. Nové je také osvětlení expozic nebo technické vybavení, které má zajistit lepší prostředí pro vystavené exponáty. Budova se také výrazně změnila směrem do ulice, uvedl ředitel Daniel Novák.
3: Tam byla okna, která byla zamřížovaná a ta budova byla taková nepřístupná, takže to bylo naše zadání architektovi, bylo, aby jsme to co nejvíce otevřeli té veřejnosti. Vlastně tam udělal prosklené ostění a i ten prosklený výkladec, kterým propojil ten interiér s exteriérem.
0: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaj, Rýnu, Labi nebo Seině. Sport. Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála 5-0. Duel nebyl vyprodaný, aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání bojkotovali kvůli cenám vstupenek. Lístek stál totiž 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
4: Naprosto je chápu, chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
0: Ze třetího kola domácího poháru vypadla Sigma Olomouc, která na penalty podlehla domácímu Prostějovu. A v lize se zadařilo Jablonci, který porazil v dohrávce Baník Ostrava 3-0. Hradec Králové se z Plzní rozešel remízou 0-0.
1: Počasí.
0: Černovice hlásí 10 stupňů, Telč a Bystřice nad Prnštinem 13. Čekáme převažující oblačno a nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor za velkou bíteší. Na kilometru 165 jsou v odstavném pruhu dvě auta po nehodě. Na místě jsou policisté.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. Včera jsme si v dopoledním rozhovoru povídali o fungování našeho mozku. A víte, že i pár stránek z oblíbené knihy může udělat dobře právě našemu mozku. Čtení totiž není jen příjemný způsob, jak se odpočinout, ale také malý trénink pro naši paměť a hlavně přemýšlení. A když tu máme začátek září, tak je to ideální čas vybrat si nějaké nové čtení. No a proto ve studiu vítám naši oblíbenou Janu Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava. Hezké dopoledne.
6: Dobrý den.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Evy Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je dnes Jana Kořichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. Slibovali jsme novinky měsíce září, tedy knižní novinky, to také splníme. Janě, vy jste na úvod vybrala novinky z historie, literatury a faktu. Tak jaké knížky doporučujete?
2: Tak první je kniha Panovníci království českého. Jejímž autorem je historik Pavel Juřík a přináší v ní fascinující portréty 70 historicky doložených českých knížat a králů i jediné vládnoucí králové.

0: Geografie míst spojených s českou historií a je opravdu krásná a dárková knížka. Vychází, jo, ještě jsem zapomněla dodat, že navíc vychází u příležitosti 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. Phyllis Jestic je profesorkou středověké historie a vedoucí katedry historie na College of Charleston v Jižní Karolíně. Ve své knize Dějiny středověku popisuje události v bouřlivých dobách od pádu Římské říše na sklonku 5. století do roku 1500, kdy kontakty mezi Evropou a Amerikou začaly měnit běh dějin. Tato kniha zkoumá vzestup křesťanství, ohromující pokroky ve vědě a umění v islámském světě, rozvoj hospodářských velmocí v Africe a vznik mocných států v Americe, rozkvět obchodu ve střední Asii a Číně v podobě hedvábných stezek, strašlivé drancování mongolských nájezdníků, křížové výpravy a další konflikty v Evropě a jiných částech světa. Další novinkou historickou je kniha Bitva u Moháče 1526 s podtitulem Osudový střed českých a středoevropských dějin od Zdenka Vybírala. Tato bitva zásadně změnila dějiny střední Evropy. Vedla k rozpadu Uherského království, otevřela cestu Osmanům k dalším výbojům a smrt českého krále Ludvíka Jagellonského umožnila Habsburkům vybudovat vlastní středoevropskou monarchii. Kniha na základě maďarských, tureckých, českých, polských a italských pramenů poutavým způsobem rekonstruuje tažení osmanského sultána Sulejmana I. i samotnou bitvu. Zvláštní pozornost věnuje osudu mladého krále, kdy jediný špatný skok jeho koně ovlivnil dějiny střední Evropy na celá staletí. Tuto celobarevnou publikaci doplňují desítky mnohdy raritních ilustrací a přehledné mapy. A posuneme se do historie 20. století. Docent Vít Machálek se celou dobu svého odborného působení mimo jiné zabývá osobností Emila Háchy. Nakladatelství Akademia vydalo jeho publikaci Emil Hácha, prezident lidskosti. Tato monografie se soustředí nejen na roli prezidenta druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava, ale i na celý jeho život. Od jeho českého dětství přes působení mladého právníka a vlastence spojeného s českou samosprávou v Habsburské monarchii až po roli nejvyššího soudce první republiky. Důležitým aspektem knihy je lidský rozměr osobnosti Emila Háchy, který nebyl politikem, ale zůstal i v politice především člověkem. A pak tu mám ještě krátký tip pro milovníky historie, kteří by se na výletě do Prahy mohli inspirovat knížkou Stanislavy Jarolímkové Pražské adresy a vydat se s ní po stopách historických osobností, institucí a událostí.
1: To zní moc dobře. Navíc prohlídky v Praze tohoto typu jsou vždycky vyprodané.
0: Ano.
1: Takže inspirace pro vás můžete jít i bez průvodce.

0: Adély Dvořákové.
1: Dozněl nám Karel Gott a skladba Srdce jako kámen ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pokračujeme v tématu zářijové knižní novinky. Mým hostem je Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. A v tuhle chvíli se zaměříme na děti, školou povinné a taky mládež.
2: Ano, pro menší děti vyšly pohádkové příběhy o pocitech pod názvem O čem si budeme povídat dnes od Barbory Černohorské. 8 laskavých pohádek děti zavede do světa malých hrdinů, kteří řeší své velké problémy. Možná se v jejich příbězích poznají. Kvído se učí porozumět svým pocitům, Emilka se snaží poučit z chyb, Karlička by se chtěla seznámit s dětmi ve školce a Toník by rád zatočil se svými pochybnostmi. Prožijí plno kouzelných momentů, které jim ale pomohou porozumět sobě i světu kolem nás. Po delší době se dočkala nového vydání knížka Zdeňka Svěráka Radovanovy Radovánky, které si pamatujeme i z Večerníčku. Humorné příběhy chlapečka Radovana, který se dokáže radovat téměř ze všeho, co ho potká a každý večer si pochvaluje, to jsme si zase užili světa. Dětem se bude určitě líbit. Chceš všechno znát? Pod tímto názvem se skrývá velká obrázková encyklopedie, ve které děti najdou odpověď na otázky z nejrůznějších oborů a je doplněna krásnými barevnými obrázky. Je určena dětem od 6 let a vydalo ji nakladatelství Matis. Noemi Cupalová napsala knížku Janka, Jonáš, Berta. Tito hlavní hrdinové zažívají dny obyčejné i docela neobyčejné. To poznáme už z názvu kapitol. Například o hnízdě, které nikdo nepostavil, o jednorožcích a jahodách, o hvězdách, o pravdě pravdoucí, o sněhulákovi za oknem. I v této knížce najdeme půvabné ilustrace Terezy Vostradovské a jejím vydavatelem je nakladatelství Běží liška. Čtení pro děti by mělo být hravé a plné fantazie. To skvěle splňuje příběh Zlatý psací stroj Karsten Henové. Je to strhující dobrodružství s hlavní hrdinkou Emily. Ta má knihovnu, která není jen tak ledajaká. Ukrývá se v ní kouzelný psací stroj, který dokáže změnit děj v knihách a jejich prostřednictvím samotnou realitu. Ovšem Emily brzy zjistí, že hrát si se skutečností není žádná legrace a může to mít nedozírné následky, zvlášť v případě, že se stroj dostane do špatných rukou. A jedny takové po něm nesmírně touží.
1: Mít takový zlatý psací stroj nemalo by to občas spadne. Tak co máme dál?
2: Pak tu ještě mám knížku s názvem Tajemství Hromové hory od Veroniky Pokorné. A ta je dobrodružným příběhem 12-letých dvojčat Maxe a Lucky. Ty pronásledují třídní trapiči a oni se před nimi ukryjí v jeskyni na Hromové hoře. Objeví tam zvláštní zářící kámen a odnesou si ho domů. Netuší, že jde o mocný alatyr, úlomek základního kamene božské říše a že tak osvobodili hadího démona zmeje. Ten zatouží po vládě nad světem. Podaří se bohům a dětem zhatit jeho plány? A na závěr tady mám jednu naučnou knížku pro děti s názvem Už umím šetřit. Sestavil ji Petr Homer a je o penězích, hospodaření a lákadlech nejen na internetu. Ukazuje, jak s penězi rozumně hospodařit, proč šetřit a proč se raději nepůjčovat. Dozví se, proč číst etikety na zboží v obchodech a jak nepodlehnout každé reklamě v televizi. Prostě si rozšíří svoji finanční gramotnost a mám dojem, že by to potřebovali i lec, kteří dospějí.
1: Přesně tak. Takže klidně i pro dospěláky. A proč ne? Můžete ji číst společně se svými dětmi. Na vás, milí dospěláci, se zaměříme i za pár minut, protože vám budeme věnovat knižní novinky měsíce září a hned dva vstupy, takže knížek bude opravdu velká spousta.

0: host Heli Dvořákové.
1: To jsme vás nechali velice dlouho čekat, co? Na knižní novinky měsíce září pro nás dospělé. Ty pro nás má právě teď Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava. Tak co nám doporučíte dospělým čtenářům?
2: Tak například švédský spisovatel Jonas Jonasson vydal teď během krátké doby druhou novinku. Po zamilovaném vinopálníkovi, který uměl kydat hnůj, a o kterém jsem tady taky mluvila, teď vyšla zapálená starostka, která měla fištróna. Je to další svižný román o tvrdohlavosti, přátelství i o tom, že s trochou drzosti lze dokázat téměř nemožné. Ti, kteří si od něj oblíbili stoletého staříka, si opět přijdou na své. Já jsem přečetla zatím jen toho zamilovaného vinopalníka a pobavil mě.
1: Takže funguje.
2: Funguje
1: autor.
2: To pořád, ano. Román Mirandy Julie s názvem Na čtyřech se stal jednou z největších amerických literárních událostí poslední doby. Zaujal odborné publikum i širokou čtenářskou veřejnost. Vypravěčka knihy, středně známá umělkyně prožívající akutní krizi středního věku, se rozhodne podniknout cestu autem z Los Angeles do New Yorku. Rozloučí se s manželem i dítětem, ale půl hodiny po startu z náhlého popudu odbočí z dálnice, ubytuje se v tuctovém motelu a její cesta nabere naprosto jiný a naprosto nečekaný směr. Je to částečně groteskní taškařice, částečně něžný text o proměnách milostného a rodinného života 45-leté umělkyně, který překonává veškerá očekávání. Náměstí říšského kancléře od Nory Bosongové se opírá o skutečné události a vykresluje čtvrtstoletí německých dějin mezi roky 1919 a 1924 prostřednictvím dvojportrétu Magdy Goebbelsové a jejího mladého milence Hanse Kesselbacha. Kdo byla Magda Goebbelsová? Jak se z adoptivní dcery židovského obchodníka stala přesvědčená nacistka a příkladná matka Třetí říše? To se dozvíme v tomto románu.
1: To zní taky dobře.
2: Guzel Jachina ve svém novém románu Eisen zachytila život legendárního režiséra Sergeje Eisensteina, žijícího v letech 1868 až 1948, kterého celosvětově proslavil především křižník Potěmkin, němý film z roku 1925. Autorka čtenářům předkládá strhující příběh filmového tvůrce, plný vzestupů a pádů i osobních tragédií a zároveň přesvědčivě vykresluje fungování umělce v totalitním režimu. Jak se s nástupem stalinismu proměňuje svobodná tvorba v nástroj propagandy, jak funguje cenzura, jak umělci neustále čelí strachu z politických represí. Jachina zkoumá cenu geniality v autoritářském světě a nemožný požadavek kladený na tvůrce. Sloužit ideologii, aniž by ztratili sami sebe. Teď to trochu odlehčíme, spíš něco pro ženy. Nový román Lian Moriarty, Ještě jeden okamžik, má zajímavou zápletku. Během klidného krátkého vnitrostátního letu se stane něco nečekaného. Jedna z pasažérek začne lidem říkat, jak a kdy zemřou. Někteří jsou spokojeni, dožít se 103 let nezní vůbec hrozivě. Jenže u 6 cestujících je konec až děsivě blízko. A když se první předpověď naplní, přestane jít o historku k pobavení.
1: No, to mě trošku vyděsilo, ale ano. O to víc možná důvod si to přečíst.
2: Bude to napínat. Všechno při starém, to je název psychologického románu pro ženy od Clary Lombardo. Hlavní hrdinka Julia po mládí plného citových zmatků dospěla do zdánlivě bezpečného středu života. Jenže pak se jí začnou dít věci, které nečekala. Překvapivé oznámení syna, odloučení své hlavé dospívající dcery a především návrat do minulosti, který je stejně tak svůdný jako nebezpečný. Stačí málo a Julia se znovu může ocitnout na hraně, kde už jednou byla. Kdo má rád psychologické romány, četla jsem to, líbilo se mi to.
1: Výborně, takže schváleno, doporučujeme.

0: Dvořákové.
1: Během toho, co hrál Bruno Mars, tak jsme si tady s Janou Kožichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava povídali, že řada knih se teď píše z období válečného a poválečného. Čím si to, Janí, vysvětlujete?
2: No, vysvětluji si to tím, že to lidi asi pořád zajímá. Uh-huh. A to románové zpracování je přece jenom pro ně přístupnější, takže vlastně to zahájila Karin Lednická Šikmým kostelem, nebo teď mladý Štěpán Javůrek. A právě těmhle čtenářům bych doporučila novinku Anny Strnadové Tam, kde býval Mušov. Je to román o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy. Zachycuje proměny místa, které muselo ustoupit vodě, a lidí, kteří museli ustoupit rozhodnutím mocných. V centru vyprávění stojí Tonda Mráček, poválečný přistěhovalec do Mušova, jenž z touhy po jistotě a výhodách přijímá členství v KSČ. A o něco starší rodák Mirek Nevřel, neúnavně pátrající po odsunuté a ztracené německé lásce Emě. Jejich příběhy se prolínají s osudy dalších obyvatel a společně vytvářejí mozaiku jedné krajiny a jednoho století, poznamenaného odsunem, kolektivizací, normalizačními kompromisy i ekologickým a kulturním odporem v době doznívajícího režimu. Je to čtivě napsaný, přečetla jsem to, taky se mi to líbilo. Podobným tématem, shodou okolností, ale na jihozápadě Čech se zabývá román Vltavice Jana Štiftra. Hladina Lipna skrývá pozůstatky Dolní Vltavice, vesnice, která měla kostel, školu a hřbitov. Dvě časové roviny se proplétají a odhalují osudy těch, kteří ztratili domov i sami sebe. Láska, závist i křehká blízkost, to vše neutopí, jen na čas umlčí. A co zůstává, když místo zmizí z mapy? I oblíbená česká autorka Scarlett Wilková se svojí novinkou Takové velké štěstí se vrací do poválečné doby. Chudá podivínská Lipka se nečekaně provdá za dědice nejbohatšího statku v kraji. Zatímto v uvozovkách velkým štěstím se skrývá krutý obchod s osudem. S nástupem komunismu se lámou životy selských rodů, rodiny se rozpadají. V drsném pohraničí Jeseníků, daleko od všeho, co znala, začíná Lipka znovu, i když minulost se na ní lepí jako smůla. Na to se těším, to jsme dostali teprve včera. Vlastimil Vondruška je nejen velmi žádaný, ale také velmi plodný autor. Já mám pocit, že snad každý měsíc tady mluvím o
1: nějaký. Já myslím, že ani nespí ten autor, protože to není možné, co má knížek.
2: A opět mu vyšla novinka s oblíbeným královským prokurátorem Oldřichem z Chlumu s názvem Zpěv Slavíka. Vyšetřuje tu vraždu vyšehradského kanovníka a zároveň musí doprovodit českou královnu na slavnost u příležitosti založení kláštera ve Zlaté Koruně. Jenže během cesty dojde k dalším vraždám. Král Přemysl uloží Oldřichovi, aby zločince během 2 dnů vypátral. Podezřelých je mnoho, přesto si Oldřich poradí a případ uzavře originálně tak, že se o tom bude ještě léta hovořit. Pak tu mám novinku pro fanoušky knih Frederika Beckmana a filmu Forrest Gump. Jmenuje se Theo z města Golden od Alena Levyho. Když do města Golden přijede milý, ale tajemný starý pán Theo, vyvolá to mnoho otázek. Navštíví kavárnu, kde je vystaveno 92 zarámovaných portrétů od místního malíře. Theo to inspiruje a rozhodne se postupně koupit všechny portréty a tiše je věnovat jejich právoplatným majitelům. Důsledkem toho se vyprávějí příběhy, rodí přátelství a mění životy. Tak tuhle knížku mám rozečtenou a je to opravdu taková knížka pro potěchu ducha, bych řekla. A pak tu mám ještě novinku Jitky Ludvíkové, to je právnička, která si život zpestřuje psaním dětských knížek, detektivek a humoristických knih. K těm posledním jmenovaným patří knížka Zkrocení mlsného muže. Hlavním hrdinou je Jakub, lékař, velký gurmán, požitkář a také velký smolař. Jeho relativně poklidný život narušují desítky drobných katastrof, které jsou příčinou komických situací. On se ale se všemi potížemi vyrovnává s humorem, ať už jde o snahy o hubnutí, výlet do lázní, nepovedený zálet na pracovní cestě či netradiční zážitky se psem. I přes lehký žánr nabízí kniha prostor pro krátké zamyšlení nad smyslem života. A možná se bude líbit i našemu stálému zákazníkovi panu Ludvíku Smolovi ze Salavic, který má tento žánr v oblibě. Takže ho zdravím.
1: Zdravíme Ludvíka. Za pár minut vás pro změnu pozveme už na 78. ročník Frankfurtského knižního veletrhu.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Blíží se nám 78. ročník frankfurtského knižního veletrhu 2026. Proč bude, Jani, pro českou kulturu tak přelomovou událostí?
2: No, mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu, který se bude konat 7. až 11. října, tak tam se sejdou zástupci nakladatelství z celého světa a koná se v několika víceposchodových budovách. Těch nakladatelů je tam opravdu hodně a pro každého účastníka je to velký zážitek. Já sama jsem ho před lety navštívila a pro knihkupce to byl zážitek opravdu výjimečný. A významný je letos hlavně tím, že Česká republika se představí jako čestný host tohoto největšího knižního veletrhu na světě. 70 našich spisovatelů nás pojede reprezentovat na tuto významnou knižní událost. O české literatuře se bude mluvit, má možnost se významně prezentovat a také příležitost prodat literárním agentům jiných zemí autorská práva našich autorů a rozšířit tak povědomí o české literatuře ve světě. A díky tomu se teď v televizi objevily dva nové pořady pro milovníky knih. Na ČT Art i na iVysílání byl včera večer po 21. hodině 30. minutě uveden první z 8 dílů pořadu Knižní kód, který se zaměřuje na úspěchy české literatury a její cestě k zahraničním čtenářům. Včera se mluvilo právě o frankfurtském veletrhu a bylo to moc zajímavé. Pokračování bude příští středu večer. A právě dnes ve 20.15 vysílá také ČT Art první díl 13-dílného literárního místopisu. Spisovatel Jaroslav Rudiš v něm bude putovat po našich krajích vždy se dvěma současnými autorkami nebo autory, ale bude mluvit i o těch, kteří jsou možná trochu zapomenutí. Takže, milí čtenáři, toto jsou pořady vyloženě pro nás.
1: Děkujeme za pozvání. No a já vás taky zvu na 36. podzimní knižní veletrh. Pokud nechcete jet až do Frankfurtu, tak se nebojte, máme to i u nás na Vysočině. Jedná se o nejstarší, vlastně druhou největší českou knižní akci, knižní veletrh. A to v termínech od 16. do 17. října v Havlíčkově Brodě. A samozřejmě odtud budeme vysílat živě, bude to stát za to. Jani, já moc děkuji a těším se v říjnu zase na viděnou a naslyšenou. Hezký
2: taky
1: den.
2: Se budu těšit. Děkuji, na shledanou.
1: Tolik Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava.

0: Chápu fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Mlčenlivý muž s plnovousem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na exponovaných místech ve Velké Bíteši jsou nové automatické defibrilátory. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na půlmilionová stipendia. Fotbalisté Slávie zahájí Ligu mistrů utkáním s francouzským Lens. Dnešní den bude oblačný a chladnější, teploty maximálně 19 stupňů. Polední zprávy jsou tady, připravil je Tomáš Kolátor. Ve Velké Bíteši lidé najdou tři nové defibrilátory. Automatizovaná externí zařízení můžou pomoct s rychlou záchranou života při zástavě srdce. Velká Bíteš je pořídila ve spolupráci s mikroregionem.
2: Defibrilátory jsou připravené na exponovaných místech. Na fasádě veřejných toalet za radnicí, na zimním stadionu u kulturního domu a u multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového stadionu. Na konci září se bíteští můžou v kulturním centru Pivovar naučit, jak účinně s defibrilátorem zacházet. Proškolí je záchranář. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat taky s irským premiérem Michalem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit například o zdražování pohonných hmot. Unie by podle premiéra mohla pozastavením systému emisních povolenek ETS vyrovnat vysoké ceny energií způsobené válkami na Blízkém východě a na Ukrajině.
4: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energií, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
0: Sport. Fotbalisty Slávie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Čeští šampioni přivítají na svém stadionu Lens. Za klub ze severu Francie hraje taky senegalský křídelník Abdallah Sima, který v minulosti získal z Pražany titul. Ze Slávie odešel před 5 lety do Brightonu. V něm se ale i vinou zranění neprosadil a vystřídal několik týmů. Teď nastupuje Sima pravidelně v základní sestavě druhého celku předchozí sezóny francouzské ligy a podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře.
5: To neříkám proto, že ho mám rád a že jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před 3 nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
0: Zápas fotbalové Ligy mistrů Slavia Lens začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je aktuálně 14 stupňů, Dukovany hlásí 15. Dnešní nebe bude oblačné nebo skoro zatažené, k večeru se zatáhne úplně, srážky ale neočekáváme. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Šťastnou cestu všem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví, Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99, no a udělejte někomu radost, pošlete mu písničku, řekněte třeba nějaký vtípek, nebo nějakou veselou historku, anebo pošlete SMSku, pozor, na jiné číslo 90 011 04 a pozor, musíte začít slovem píseň. A pozor, uděláte mezeru a krátkou zprávu. No a kdyby se teď byli náhodou na internetu, tak máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak na to mrkněte, máme tam formulář právě pro písničky, pro Vysočinu. Jdeme na to, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
7: Jsem vůně, kterou plave

ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Hokejový vrazy v jednom autě.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání a v té...

0: Pěta mnoga lieta živio. Zaspíváte to taky?
1: Já ne. To vám mě nechtějte. Ať je stále svěží, veselá, perspektivní, to i popřejem všechno. Ale zpívat neumím.
0: A stále mladá, tak jak zpívá.
1: A stále mladá, ano. A zahrajem písničku od Karla Gotta Stále mlád.
0: Mějte se krásně.
1: Ano, děkuji, na shledanou. Mějte taky pěkný den.

0: Blondýnka přistihne manžela s jinou. Vyndá z kapsy pistoli a přiloží si ji ke spánku. Manžel křičí, neblázni, přeci se kvůli tomu nezastřelíš. Meč, ty jsi druhý na řadě.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A teď bude možná taky nějaký vtípek, protože na telefonu už čeká Ludvík ze Salavic. Nazdar.
2: Ahoj, já to zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si jeden krásný vtípek. Takhle dva faráři venkovští měli každý ve svém rajonu několik kostelíčků, tak aby to v neděli stíhali, tak to objížděli na kole. A vždycky se na cestě někde potkali, tak si chvíli pár slov popovídali spolu a nasedli na kole a jeli dál a jednu neděli zase ten jeden farář byl na kole, ten druhý šel pěšky. A co pak, pane kolečko se vám rozbilo? Nepředstavte si, někdo mě ho asi vzal. To je hrůza, dneska už ukradnou kolo i farářovi. A já vám poradím, pane kolego. Připomeňte věřícím desatero božích přikázání. Až se dostanete k přikázání nepokradeš, tak viník sklopí v oče.

0: se budete vědět, kdo vám to koho vzal. Za týden se zase potkají oba dva na kolech a ten jeden říká, tak moje rada byla dobrá, pane kolego, výborná, výborná. Připomněl jsem desatero božích přikázání a když jsem si vzpomněl na přikázání, nesesmílíš, tak jsem si vzpomněl, kde jsem to koho zapomněl.
1: Ten je dobrý. Co budeme hrát?
0: Tak a já bych chtěl pro všechny kamarády regionáky, vemte si prosím vás tušku do ruky a setkání regionáků v Třešti 2. října v pátek ve 14 hodin odpoledne na obvyklém místě. Můžu já doříct tu restauraci?
1: Jasně.
0: Je to restaurace Svět na náměstí. A jsou zváni všichni, kdo by se chtěli přidat do naší party, protože my nejsme žádná uzavřená kasta, budeme rádi, když přijde zase někdo novej.
1: To je krásný.
0: A samozřejmě pozvání předplatí radu i pro tebe.
1: Jasný.
0: Posledně jsi nám udělal hroznou radost, já to prásknu. Jarda nás tam navštívil a zasílal nám šenkýřko a vylezl si k tomu na stůl, bylo to moc hezký.
1: Jo, jo, si pamatuju. Takže to bude na stejném místě.
0: Na stejném místě, ano, ano. Kdyby se ti to šiklo, tak budeme zase rádi, že tě tam uvidíme.
1: Tam už trefí. Jo.
0: A vybral jsem pro nás, pro všechny, pro posluchače písničku od Karola Duchoně v Slovenských dolinách.
1: Tak jo, písnička je tady a i se krásně, čau.
0: Taky, mějte si všichni moc hezky, nashledanou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu.
1: Na vaše přání, a to bude mít Milda Vostrý. Nazdar!
2: Ahoj, Jaro. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina.
1: No to je krásný. Tak co máš na srdci?
2: To, co mám na srdci, mám taky na jazyku. Já bych chtěl dneska, Jardo, zahrát naší kamarádce Jindřišce Koskové, která nás sice neslyší, protože bydlí na stovky mil daleko, nicméně ona je předlohou filmu Pelíšky, který určitě všichni posluchači znají.
1: Jako opravdu?
2: Ta Jindřiška z toho filmu je vlastně ta naše kámoška. I ten pan Kodet, který tam hraje toho Brouska, byl přesně takový, byl jeho její otec, kterýho jsem velmi dobře znal.
1: Ty brdě.
2: Takže bych rád jí nechal zahrát a všem písničku od Blue Effect, Sluneční hrob. Ta se všem určitě moc líbí.
1: Ano, ta byla i součástí tohohle filmu, že?
2: Přesně tak. A ještě bych rád, když už můžu, tak bych rád pozval posluchače na páteční Big Beat na Starku do Jihlavy, kde bude hrát kapela Bambus,
1: Panečku,
2: což je kapela Střebíče, jsou to vlastně naši vrstevníci. A mimo jiné, tahle ta písnička Sluneční hrob je také na jejich playlistu. Se spoustou dalších písní, jo. Takže kdo má chuť si zabékat a zatančit s touhle kapelou Bambus, tak bude vítán na Starce v pátek 11. od 18 hodin.
1: Vynikající saxofonista Karel, výborný kytarista Petr, no nádhera.
2: Ano, to jsou přesně oni. Já jsem je poslouchal v sobotu, kde zrovna Petr měl narozeniny a bylo to skvělý a neméně skvělý to bude teďka v pátek tady u nás v Jihlavě na Starce.
1: No tak jo.
2: Tak jo.
1: Tak dáme ten Sluneční hrob, seš pro?
2: Sluneční hrob a všechny zdravíme. Celý ansábl jsme tady, jo, z pivnice Starka, takže zdravíme celou Vysočinu a přilehlé oblasti. Mějte se moc hezky. Čau.
1: Čau.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tchýně si nechala vysvětit dům proti zlým silám. No jo, ale teď se nemůže dostat dovnitř.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Dávám tady další přání. Jardo, prosím tě, zahraj Plamen do Podhradí od Kateřiny Marie Tiché. No tak jo, je to tam. Posloucháte v Podhradí?

0: žalovaný. Uvědomujete si, že vás žaluje 45 žen o určení otcovství? Ano, ano, pane soudce. A můžete mi říct, kolik vám, prosím vás, je roku? No, mně je 90. No a jak jste to v tomhle věku mohl vůbec všechno stihnout? No, já mám kolo, víte?
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Písničky na vaše přání, no a já bych vás chtěl pozvat na jednu krásnou akci, a to jsou Rybí hody v Jiříně už tuto sobotu od 13 hodin. Bude tam hrát výborná kapela duo Alex a Blanka, vstupné zdarma, no a je tam smažený kapr, pstruh na grilu, jiřínský popcorn, uzený pstruh, uzený kapr, rybí polívka, no taky vepřový tam bude, no. Já nevím, jestli to plavalo, to vepřový možná, jo. No tak každopádně bude to veselý, takže tuhle sobotu ve 13 hodin v Jiříně. No a teď tady mám další přáníčko a to má Jarek Střeště, přidal taky vtípek, takhle dvě blondýnky. Jaruno, zase nám zdražil benzín. Hele, mně to jedno, já beru vždycky jenom za stovku. Dobrý den, zahrajte prosím jednu pamětnickou od podlahy písničku Žárlivý kakadu, kterou v roce 72 naspíval Viktor Sodoma.

0: blázen, diví se primář porodního oddělení. Tento týden nám už omdlel 10. otec, jak je to možný? Nedivte se, šéfe, nedivte se, narodil se nám tady na oddělení jeden černoušek a sestřičky ho ze srandy ukazují tatínkům.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, no a teď tady mám další přáníčko. Milá Maruško, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší. Věk je jenom číslo a ty pořád bezpečně vedeš. Tvoje pístovská banda. A prosím o zahrání písně od... A tady SMSka končí. Ano, byla moc dlouhá. Jenom 160 znaků, tady jich bylo víc. Tak třeba od Olympic Okno mé lásky může to být...

0: jak moji rodiče zabíjeli nudu v době před internetem, počítači, videohrami a Netflixem. Zeptal jsem se svých 7 bratrů a 6 sester, no a taky netuší.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, a mám tady další přáníčko. Prosím, abyste zahrali mému vnukovi Dominikovi k 18. narozeninám. Když nemůžeš, tak přidej od skupiny Mira. Je to výborný hokejista, mám ho ráda. Babi Vlasta, dík, tak všechno nejlepší.

0: Promiňte, to jste si vůbec nevšimla, že váš manžel dostal infarkt?
1: No víte, pane doktore, zdálo se mi to nějaký divný, že po 30 letech společného manželství mi poprvý řekl, ženo, srdce moje.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A mám tady další přáníčko, prosil bych zahrát mé mamince od Jakuba Smolíka písničku Popelky. Přeji vám do rádia a hodně, hodně pohody, píše pan Steiger.

0: Jirko, udělala jsem ti řízky jako omluvu za to, že jsem ti dnes nabourala auto.
1: Cože jsi udělala?
0: No řízky, seš hluchej.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, a mám tady další přání. Jardo, prosím, zaspívej nám písničku Offside od tebe a divné party, posílá Marta.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Na vaše přání a teď je na telefonu Marie z Rančířova. Nazdar!
2: Nazdar! Já bych měla takový zvláštní přání dneska. No. V úterý se nám po dlouhý době ozvala, nebo ne nám, volala do rádia paní Martina, která vždycky volala z Německa. Ano, z Německa. Jsme věděli, co k nám jde, jestli hezky nebo hnusně. Ano. Ona byla taková naše rosnička. A teď se na hodně, hodně dlouho odmlčela a v úterý vám volala.
1: Ano.
2: A říkala, že jsou s manželem na třech studních, nevím jak dlouho nebo ano. Co, nic, že jsou na nějaký opožděný svatební, jako že cestě, ano. Prostě měli nějaký výročí. Ona i říkala roky, jenom že to, já se nepamatuju. Chtěla bych paní Martině, chtěla bych jí teda popřát tomu jejímu výročí. Jsme moc rádi, že jsme jí slyšeli, protože se fakt dlouho odmlčela, my už jsme se báli toho nejhoršího, takže zaplať pámbu, to se nepotvrdilo. Paní Martina je v nejlepším věku a byla veselá, takže je všechno OK. A chtěla bych jí poprosit, jestli nás poslouchá, nebo kdyby někdo, kdo je s ní v kontaktu a slyší nás, jestli by se nám mohla přes rádio, přes Jardu, nebo no asi přes to rádio, že bychom jí rádi viděli, kdyby nám třeba nechala nějaký tam vzkaz, kontakt nebo něco málo, aby se nám zase nestratila z dohledu.
1: Dobře, anebo 2. září by mohla přijít do Třeště na ten sraz.
2: Samozřejmě. Zítra nebo v sobotu na Rybí hody, kamkoliv.
1: A nebo v sobotu na Rybí hody do Jiřína.
2: Tak, jo.
1: Jakou písničku jí pošlem?
2: No, jelikož ona si nechávala zahrát k tomu výročí, tak jestli by to bylo možné, když si báječnou ženskou
1: vezme. Jo.
2: Já se omlouvám, bylo to takový hektický, já jsem nevěděla, že budu volat, takže promiňte.
1: Marie, děkuju a měj se krásně. Čau, čau.
2: Jo, děkuju a mějte se všichni krásně. Naschledanou, ahoj.
1: Čau, čau. No já už se s váma rozloučím, mějte se, smějte se, no a zase v pondělí s váma Jarda Hypochondr. Čau.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Závišův kříž z Vyšobrodského kláštera ukrýval podle vědců další relikvii. Velké Meziříčí po dvou letech otevře staronovou knihovnu. Kvůli požáru trajektu u Filipín úřady stále pohřešují desítky lidí. Dnešní den bude oblačný a chladnější. Teploty maximálně 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Závišův kříž z Vyšobrodského kláštera v sobě ukrývá podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
4: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
3: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Čtenáři se po dvou letech vrátí do výrazně pozměněné velkomeziříčské knihovny. Po dobu rekonstrukce dočasně sídlila na náhradní adrese. Dnes od 16:30 se pro veřejnost znovu otevře na Poštovní ulici. Po přestavbě za 90 milionů korun má sloužit nejen jako knihovna, má i divadelní scénu, multifunkční sál a otevře se do zahrady. Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehů provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vypuknutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne ve 21 hodin. V posledních zápasech Ligy mistrů Barcelona porazila Feyenoord 5-1. Paris Saint-Germain vyhrál nad Slovanem Bratislava dokonce 6-1. A další výsledky: Liverpool Atletico Madrid 2-1, Neapol Arsenal 0-1, Sporting Lisabon Galatasaray 3-1, Stuttgart Viking Stavanger 3-1. A hokejisty Pardubic čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Utkání začíná v 17:30.
0: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou je teď 14 stupňů, v Počátkách nebo Hubenově 13. Dnešní nebe bude oblačné nebo skoro zatažené, k večeru se zatáhne úplně. Srážky ale neočekáváme. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi kilometry 109 a 110 na dálnici D1 ve směru na Prahu probíhá údržba a je tam uzavřen levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
6: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Urzi to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký je takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělý dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom což, tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No.
0: Když...
1: Rolničky, jako to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No, ono...
0: Nalámání žeber?
1: Musím,

0: křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
1: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
0: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze sestřiček. Tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
1: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
0: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech se mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smála, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
1: Drcek se měla v 6, ne?
0: No, tak.
1: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za

0: za hlavu a udělala pro vás, tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
0: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
0: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevíral jsem Národní divadlo.
0: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
0: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůz je takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
0: Já musím říct, že ne balet úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
0: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
0: No obdivuje, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek. Točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského. Do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná a je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce, a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách. Ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat ty samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Bereš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama. V tomhle pořadu jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spoléhat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný. A už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě slovíčku, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně
0: šeptání,
1: ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. Vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas. Ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám že jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný. Jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je, samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a, no, a no. Kulisa, ty jsou tady bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtema, jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako takovou, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Třebícku se samoznítil sklad květu. Podchod u Havlíčkobrodského koupaliště zdobí první grafity k výročí města. Ukrajinský prezident Zelenský jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V Krahulově na Třebícku hořelo silo se sladovým květem. Na místo vyjelo 5 hasičských jednotek. Po dohašení povolali sací bagr na vyskladnění sila. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 800 tisíc korun. Jako příčinu požáru uvádí samoznícení. V Havlíčkobrodských podchodech v těchto týdnech tvoří umělci rozsáhlá grafity. Radnice si k výročí města objednala vysprejování výjevů z historie Brodu. Aktuálně umělci vytváří obrazy spjaté s pověstmi v podchodu u koupaliště. Kvůli projekci předlohy musí sprejovat v noci.
2: Tak teďkom ještě postaru budeme vlastně připravovat tady ten podchod s projektorem.
3: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že u podchodu poblíž Brodského koupaliště budou muset tvorbu zvládnout zahučení elektrocentrály. Na druhý podchod příští týden využijí pokročilejší technologii.
2: Jsem si pořídil VR brýle, kolega už jedny má taky, takže budeme ve dvou malovat, takže takové trošku futuristické pomůcky.
3: Brýle pro virtuální realitu totiž zprostředkují potřebný obraz v jakémkoliv prostředí. Navíc budou moct umělci tvořit i ve dne a nečekat na tmu kvůli projektoru. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2020.
0: Zlevnily se naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady. Řekl, že hlavním tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit taky přípravu napadené země na zimu.
5: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslaly Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
1: Počasí.
0: Nejprve aktuální teploty, ve Vatíně je 14 stupňů, v Havlíčkově Brodě 15 a v Dukovanech 16. Noc bude zatažená a v její druhé půlce začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno a odsunou se až během dopoledne. Během čtvrtka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 97 ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, dnes s datem 10. září a je čtvrtek. Proč je dobré se na kole naučit jezdit i pomalu, přímo šnečí rychlostí? Tak to uslyšíte v našem vysílání hned po písničce od skupiny Buty.
7: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už začala škola a otevřená jsou taky dopravní hřiště pro děti. Například to na základní škole Bartuškova v Třebíči, kde se navíc můžete zúčastnit i soutěže o nejpomalejší jízdu. Na cyklošneky nás pozve pan Miloš Fiala, pedagog volného času z Třebíčského domu dětí a mládeže. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás z Třebíče.
0: V čem ta soutěž spočívá?
1: Na dopravním hřišti obecně se děti učí pravidla silničního provozu, jak se chovat na chodnicích, na silnicích, ale taky je potřeba se naučit správně ovládat svoje vozidlo. Ono v tom provozu nemůžeme jezdit vždycky tak rychle, jak bychom si představovali. Někdy jsou kolony, je potřeba zpomalit a dokázat jet na kole pomalu, abych z toho kola nespadl. Takže ta soutěž spočívá v tom ujet úsek přibližně 10 metrů pomaleji než můj kamarád. Nesmím vyjet ze své části silnice, nesmím z toho kola spadnout. Takže takový balancování, pomalá jízda na kole, aby bylo jasný, že umím to svoje vozidlo dobře ovládat.
0: Na soutěž cyklošneci můžete vyrazit na dětské dopravní hřiště k základní škole Bartuškova v Třebíči, a to už příští středu od 15 hodin. Pozval nás pan Miloš Fiala. Díky a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Posloucháte čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ve Věžnici na Jihlavsku připomíná přelom 2. a 3. tisíciletí památník milénia. Na ten se jel podívat i náš regionální stopař a s Adélou Zachovou se už za několik minut spojíme i v našem vysílání.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
3: písně
2: se.
3: Na cestu.
2: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Spolíháme se na mobil, kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete, vlastně bezmyšlenkovitě si sjíždíme novinky, zprávy, potom taky se málo hýbeme, málo pijeme, tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost a já už nebudu spolupracovat, co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Regionální stopař Českého rozhlasu Vysočina dnes zamířil do Věžnice na Jihlavsku. Rok 2000, tedy přelom tisíciletí, připomíná památník milénia. Celé místo více přiblíží kolegyně Adéla Zachová. Adélo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já právě teď stojím u památníku přelomu tisíciletí, který má takový i podnázev Prostor dechu tepu čas, což je poměrně dlouhé jméno, takže zkráceně se říká pouze památník milénia a popsala bych ho jako takovou dlouhou zeď se čtyřmi kulatými otvory, lavičkami, věžičkou, do které je možné nahlédnout a je tu také zvonička a už svým názvem tedy památník naznačuje, že jde o připomínku významného okamžiku přechodu z druhého do třetího tisíciletí. Také tu najdeme přímo do kamene vyrytý nápis rok 2000. No a kromě toho tu i v těchto chvílích najdeme lešení, protože památník se vlastně v tuto dobu opravuje.
0: Zmiňovala si, že u památníku je i věžička, do které můžeme nahlédnout. Tak se nabízí otázka, co tam uvidíme?
2: Uvnitř věžičky uvidíte zavěšeného bronzového hada, který je vytvarovaný do kruhu a právě ten má takový hlubší význam. Kruh totiž představuje nekonečný koloběh života a smrti, tedy něco, co nemá začátek ani konec. A tuhle dnes už poměrně výraznou dominantu obce vytvořil právě akademický umělec Josef Hrdlička, který na návrhu ještě spolupracoval s architektem Jiřím Kubínem.
0: Ještě jsme říkali, že u památníku stojí zvonička, ta je jeho součástí?
2: Úplně součástí není, je hned před památníkem v opravdu těsné blízkosti a postavená byla už vlastně v roce 1997. A zajímavé je, že ten zvon ve zvoničce odbíjí třikrát denně, v 6 ráno, v poledne a v 6 večer a má také tedy ještě takovou smutnější roli nebo funkci, protože v případě úmrtí v obci může posloužit jako takzvaný umíráček.
0: Z Věžnice na Jihlavsku se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

Máme krátce před půl třetí a posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak se háže do dálky těžkým kusem železa? Každý rok si to zájemci vyzkouší v Polničce při hodu kolejnicí. No a my se v dnešním příběhu z Vysočiny za chvíli vydáme do historie po stopách tohoto předmětu, tak nás poslouchejte i dál.

0: Máme čtvrtek, krátce po půl třetí a jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Málo kdo by čekal, že z Malé Polničky už Žďáru nad Sázavou putovaly v 19. století železné kolejnice do celého Rakouska-Uherska, ale je to tak. Slávu polničských železáren nenajdeme na mnoha dokumentech nebo fotografiích v muzeu, ale každý podzim už od roku 2001 ji připomíná hod polničskou kolejnicí. Jinak je originální kus kolejnice z 19. století vystaven i na obecním úřadě v Polničce. No a nás zajímala její historie.
2: Kolejnice byla vyrobená v 1837 v polnických železárnách. Tato kolejnice váží necelých 8 kilo.
3: To nám řekl starosta hasičů z Polničky.
2: Karel Podloucký.
3: Kde se kus kolejnice vzal, na to zavzpomínal pamětník z Polničky a zájemce o zdejší historii Petr Krčál.
4: Kolejnice byla de facto tehdy vymyšlena na propagaci polnických železáren, které v té době tady byly. Měla po určitých letech připomenout velkou slávu polnických železáren. Polnické železárny byly ve světě, tehdy samozřejmě v Rakousku, Uhersku, velice známy, protože dodávali nejenom kolejnice, ale také trubky do celého Rakouska, Uherska. Dokonce se říká, že ve Vídni ještě jezdí po původních polnických kolejnicích. Příliš moc věcí se z polnických železáren nezachovaly, protože před rokem 1900 byl ukončený provoz a pak samozřejmě, že jo, vznikaly vysoké pece a tak dál. Ale v té době ve velkých slávě polnických železáren zde pracovalo 2,5 tisíce lidí. Ta železná ruda se zde dovážela ze širokého okolí. Z té doby tady taky zůstaly všechny rybníky od Velkého Dářka počínaje, protože to byl pohon. Ty válcovny byly všechny poháněny samozřejmě vodou z začátku. A pak taky rašelinou. To se zkoušelo, že tady bylo rašeliny poměrně hodně, ale vzhledem k tomu, že byla málo výhřevná, tak vím, že v těch historických pramenech se říkalo, že dlouho to nefungovalo. Dokonce se říká, že na Pražském hradě jsou ještě nějaké trubky z polnických železáren, ale jak jsem říkal, těch výrobků se moc nezachovalo. Ve Žďárském muzeu jsou kamna původně odlity a pak na spodní části v Polničce jsou Boží muka, kříž, který byl odlitý v polnických železárnách a je tam i deska, která je věnovaná jako památce. Ty železárny mě zajímaly, protože ono z té doby tady není ani příliš moc fotek. Jo. Vytáhli jsme pár z muzea ze Žďáru nad Sázavou. Ono se tady příliš moc ani těch staveb nezachovalo. Ta kolejnice, s kterou se hází, tak to je skutečně originál, který se našel tady u jednoho pána. Zbytek té kolejnice, takže jsme kousek uřízli a tou se hází.
3: Přesně, aby to mělo těch 8 kilo.
4: Tak, přesně tak.
3: A proč jste nezvolili třeba 10?
4: To už by bylo moc.
3: Zvědavá otázka, kolik jste nejvíc hodil?
4: No, já se pohybuju tak okolo 6-7 metrů, ale jsou tady borci, kteří hodili i přes 12 metrů. No a tradičně, že nám už od samého počátku se přičítá 10 metrů.
3: Takže mají nakonec lepší výsledky.
4: Oni mají nakonec lepší výsledky a je v kategorii seniorek tady polnická rodačka Vlasta Brožová, u které se de facto ten výsledek za tu dobu nezměnil a je pořád první.
3: Z Polničky Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

trochu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Máme krátce před 3:15. Vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme čtvrtek, zítra už bude pátek, to znamená, že nám začíná další zářijový víkend a taky začíná folková Lipnice, protože v Lipnici nad Sázavou opět ožije město slavnou historií folkové Lipnice z 80. let. Čeká vás tam spousta zajímavého hudebního vystoupení, například Iva Bitová, taky Petr Lihard, Severní nástupiště a další. No ale kromě toho si tam můžete zahrát například ping-pong, večer přijít k táboráku, upéct si tam špekáček nebo si tam zaspívat. Taky se budete moci podívat na nějaké filmy v rámci promítání nebo na divadlo a ráno zase pro změnu posnídat v trávě. Folková Lipnice začíná už zítra a trvá až do neděle a zve vás tam Český rozhlas Vysočina.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, i když dnes trošku chladnější a taky zamračené.
1: Počasí.
0: Více nám už prozradí meteorolog Petr Minstr. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak už nám prošla studená fronta, jak ovlivnila počasí na Vysočině.
2: No, proti včerejšku máme teploty aktuálně o více než 10 stupňů nižší, nebo alespoň o těch 10. Včera bylo maximum v Třebíči 29,3, teď tam máme 18,5 stupně. No a moc se už ty teploty zvedat nebudou, maximálně do těch 19, díky tomu, že teď ještě sem tam někde prosvítá sluneční svit. Ta největší oblačnost, nejhustší, se odsunula, ale stále ji ještě dost. Vítr pofukuje od severu, severovýchodu, no a srážky se nevyskytují.
0: Budou se vyskytovat později večer nebo v noci na zítřek?
2: V noci na zítřek ano, večer bude sice přibývat oblačnost a noc bude zatažená, ale srážky dorazí od jihu až v později v noci a k ránu. Do těch ranních hodin by se měly dostat až na severní okraj Vysočiny, nicméně tam se budou zase zastavovat a celkově budou potom ustupovat dál na východ, takže severozápad má největší možnost na bezesrážkové období toho pátečního rána a dopoledne. Dne. Ráno totiž budou ty srážky právě nejrozsáhlejší, co se týče plochy. Dále už potom budou ustupovat a odpoledne se budou vyskytovat výjimečné jenom přehánky, zatažená obloha se protrhá a odpoledne už postupně bude polojasno, nebo k večeru bude polojasno. Teploty, ty budou ráno 12 až 9 stupňů, zatímco odpoledne právě díky zase chladnému vzduchu a delší oblačnosti 14 až 17 stupňů.
0: A počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Za chvíli pro vás budeme mít na Českém rozhlase Vysočina řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnicích chovat a ve kterých situacích řidiči nejčastěji chybují. Tak nás poslouchejte i dál.

0: Na Českém rozhlase Vysočina pro vás máme připravenou řidičskou abecedu. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Tak poslouchejte i zítřejší řidičskou abecedu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Vícenice u náměště nad Oslavou odmítly rozšíření lomu na těžbu kamene. Pohonné hmoty na Vysočině zdražily o téměř 2 koruny za litr. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpykával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Kamenolom u Vícenic u náměště nad Oslavou se rozšiřovat nebude. Zastupitelé obce neschválili potřebné změny územního plánu. Mluvčí těžební společnosti Kolas Andrea Špačková Českému rozhlasu Vysočina přes e-mail bez obsáhlejších detailů uvedla, že zájem občanů je jejich prioritou. Právě místní se rozšíření těžby obávají. Obec nashromáždila stovku jejich připomínek. Shrnuje nestranická zastupitelka Eva Malá, kandidující v podzimních volbách za Vícenice pro všechny.
6: Ty nejčastější připomínky byly, že mají strach z toho rozšíření, protože jak s prašností, hlučností otřesů, což je vlastně u nás na pořadu dne, tak i z té dopravy. Protože vlastně předpokládáme, a je to logické, že ty auta budou jezdit s tím kamenem přes Vícenice.
5: Lékaři v Pelhřimově vyšetřili už 80 pacientů přístrojem Technagas. V tamní nemocnici funguje od začátku července. Zařízení může pomoct při diagnostice plicní embolie.
7: Technagas generuje ultrajemný aerosol, který pacient vdechne přes náustek. Celý proces trvá pár minut. Metoda je šetrná pro lidi s poškozenými ledvinami a alergií na kontrastní látky. Zařízení je připraveno k okamžitému použití pro každého, kdo vyšetření potřebuje. Vít Holoubek, Český rozhlas.
5: Paliva na Vysočině za uplynulý týden zdražila. Za litr benzínu i nafty teď řidiči zaplatí v průměru o korunu a 80 haléřů více než před týdnem. Litr benzínu tak vychází na průměrných téměř 44 korun a 40 haléřů. U nafty je to skoro 48 korun, jak vyplývá z dat společnosti CCS.
8: Sport.
5: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. Na úvod její hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slávia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda nebo Tomáše Holeše, nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v dost odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
9: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
5: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne ve 21 hodin.
8: Počasí.
5: Pelhřimově je aktuálně 14 stupňů, Telč hlásí 16. Noc bude zatažená a v její druhé půlce začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno a odsunou se až během dopoledne. Během čtvrtka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 15. hodině. Jak už jste slyšeli ve zprávách, lom na těžbu kamene u Vícenic u náměště nad Oslavou se rozšiřovat nebude. Proti se postavili lidé, kteří v obci žijí. Návrh těžební společnosti smetlo ze stolu i zastupitelstvo. A co mi s ním nejvíce vadilo, to podrobněji rozebereme s naší redaktorkou zhruba za 15 minut.

0: zdraví.
1: Co si myslíte o konopí v potravinách? Má pro tělo nějaký efekt?
2: Do potravin se přidávají zejména konopná semínka a ty mají výživovou hodnotu podobně jako jiná semena nebo ořechy. Obsahují rostlinné tuky bohaté na omega-3 mastné kyseliny a také různé minerální látky. Takže proč ne? To jsou pozitivní vlastnosti. Podobně bych doporučila také lněná, dýňová, slunečnicová a další. Pokud se ptáte na efekt ve smyslu psychotropního účinku, tak je tam takové minimum THC, že se s tím vůbec nepočítá.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Máme krátce po čtvrt na čtyři, vyladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás teď pozveme na dobroty, konkrétně na rybí hody, které si můžete užít v Jiříně tuto sobotu od 13 hodin. Budou tam nejen ryby, ale samozřejmě nesmí chybět smažený kapr, pstruh na grilu, jiřínský popcorn k tomu a další jiřínské speciality, včetně například vepřového. Takže si skutečně pochutnáte, ještě jednou tedy můžete vyrazit do Jiřína na rybí hody tuto sobotu od 13 hodin. K jídlu budou nejen ryby, ale i další dobroty.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Skauti ze světla

0: Nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: šafně mi voní dým.
1: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jak už jste slyšeli v našich zprávách, lidé ve Vícenicích u náměště nad Oslavou se báli rozšíření kamenolomu. Těží tam společnost Kolas a ta chtěla rozšířit svůj provoz. Zastupitelstvo změnu návrhu v územním plánu ale neschválilo. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. U místních lidí informace o rozšíření lomu rozvířila emoce. Ze 420 obyvatel vesnice se proti vyjádřila mailem nebo telefonicky rovná stovka. Reakci lidí shromažďovala nestranická zastupitelka Eva Malá, kandidující v podzimních volbách za Vícenice pro všechny. Popisuje, čeho se místní nejvíce obávají.
3: Ty nejčastější připomínky byly, že mají strach z toho rozšíření, protože jak s prašností, hlučností otřesů, což je vlastně u nás na pořadu dne, tak i z té dopravy. Protože vlastně předpokládáme, a je to logické, že ty auta budou jezdit s tím kamenem přes Vícenice.
2: Zastupitelstvo na začátku měsíce návrh změny územního plánu odmítlo. Rozšíření kamenolomu by se ale nedotýkalo jen Vícenic, ale mělo by dopad i na náměšť nad Oslavou. Vedení města se jim taky proto zabývalo na posledním jednání zastupitelstva. Kdyby se lom mělo rozšiřovat, klade si náměšť nad Oslavou dvě podmínky. První, aby byla zasazená izolační zeleň k cestě. Druhou je výstavba nové příjezdové cesty přímo do lomu. Protože dosavadní cesta z lomu je veřejná komunikace a město nedokáže zajistit, aby zůstala kvalitní pro lidi, když po ní jezdí těžkotonážní vozidla naplněná kamením. A hlavně, když by jich ještě přibylo.
1: Jak se k odmítnutí staví firma Kolas, která v lomu těží?
2: Spojila jsem se s mluvčí společnosti Andreou Špačkovou. Požádala jsem jí, aby si připravila odpovědi na otázky, které jsem jí poslala do e-mailu. Ptala jsem se následovně, proč chce Kolas lom rozšiřovat, nebo jak se staví k nesouhlasnému postoji obce i lidí v ní a jestli plánují třeba nějakou debatu s lidmi ve Vícenicích. Do poštovní schránky od ní přišla odpověď, která obsahovala tyto dvě věty. Zájem místních občanů je naší prioritou, nicméně k tomuto tématu jsme doposud neobdrželi žádnou zprávu. A následně i přes opakovanou urgenci přes telefon a e-mail nám neposkytla obširnější odpověď.
1: O tom, že lidé nechtějí rozšířit kamenolom ve Vícenicích u náměště nad Oslavou, jsme mluvili s naší redaktorkou Veronikou Bartes-Vohralíkovou. Děkujeme a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Máme půl čtvrté a to je taky čas na bejvávalo s Miroslavem Markem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Co si myslíte, že byla kačenárna? No pravda, s kachnami to trochu souvisí. K čemu sloužila a jak fungovala, si teď poslechněte.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, co to bejvala kačenárna. Že jste tohle slovo ještě nikdy neslyšeli? Nedívím se, já donedávna také ne. Čemuže se takhle kdysi říkalo? Kačenárna byla vlastně jakási dobře promyšlená past, kterou za starých časů využívali myslivci k chytání vodního ptactva, nejvíc tedy divokých kachen, proto kačenárna. Jedna taková byla vybudována před staletími Lichtenštejny na jižní Moravě u Ladné. Dalo by se říci, že se svým způsobem dochovala až do naší doby, i když svému účelu přestala sloužit už před druhou světovou válkou. A teď se podržte. V první polovině 19. století se na této kačenárně pochytalo i 10 000 divokých kačen za rok. Jak to fungovalo? Základem byla malá vodní plocha. Ze čtyř stran z ní vedly dál do krajiny vodní kanály tak, aby tam mohly kachny bez problémů z rybníčka vplout, ale už ne zpátky. Tyto vodní cestičky se pak stáčely do oblouku, aby ze vstupu nebylo vidět na jejich konec. Po obvodu byl celý kanál ohrazen ploty ze suchého rákosu až do výšky 2 metrů. To, aby kořist, tedy kachny, nebyly rušeny a také, aby nedohlédly na břeh. Kachny plavaly pořád dál, zvlášť když se tam zakrmovalo zrním. Jenže konce kanálů už byly celé, v uvozovkách, zastřešeny sítěmi. Dál už je to jasné. Chycení ptáci se zpravidla na místě zabíjeli a rovnou putovali do zámecké kuchyně nebo se dále prodávali po okolí. Ulovené živé kachny se ale údajně od nás vozily až do Vídně. No a zítra o dobrých mravech.
1: Bejvávalo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak trochu černého humoru. Milá paní, vím, že je to pro vás velice těžké, ale mohla byste, prosím vás, identifikovat tělo vašeho manžela? Měl nějaké zvláštní znamení?
2: Ano, ano, měl. On koktal.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Stále posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce před 16. hodinou. No a teď v našem vysílání dospívala Eva Farná. No a je čas taky na nějakou dobrotu, tak pojďme si říct rovnou recept.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Když chceme dezertem oslnit, musíme většinou strávit v kuchyni trochu delší dobu, ale výsledek stojí za tu námahu. Dáme si lívance, které budou ochucené na slano, ale nebude chybět ani sladká tečka. Flambované hrušky, které právě teď zrají a jsou sladké jako med.
2: Lívance jsou oblíbené hlavně u dětí, protože si je mohou do sytosti osladit. Pro dnešek mám ale lívance spíše pro dospělé, protože k ním jednak bude špek a taky kvalitní whisky. Jak to všechno jde dohromady, ví žďárský šéfkuchař z restaurace Grand Popet František Šimon, který s tímto originálním receptem přišel. Do těsta na lívance rád přidává místo mléka jogurt nebo kefír, které těsto více nakypří, ale to už nám řekne sám.
3: Do lívanců klasicky mouka, mléko. Já radši přidám jogurt nebo trochu kefíru, droždí a vejce. Určitě nepřidávat cukr, jak jsou všichni zvyklí, ale spíš tam dát radši trošku soli, když je to teda naslano. Potom nejlépe řeknu, když se sežene brinza, trošku brinzy, smetany, soli, pepře, nějaká bylinka, můžeme přidat pažitku, ta to krásně jakoby osvěží. A namícháme si dip. K tomu nakrájíme tyrolský špek na nudličky, orestujeme, máme teplé lívance, tohle potřeme tím dipem a posypeme to tady tím orestovaným tyrolským špekem.
2: A kam se nám ztratila zmiňovaná whisky, kterou jsme slibovali dospělým strávníkům? Najdeme ji na flambovaných hruškách, které tento dezert chuťově završí.
3: Bokem zvlášť si uděláme na kostičky hrušky a zlehka je oflambujeme. Můžeme tam přidat trošku cukru třtinového, ten nám pustí ještě trochu šťávy a tím to vlastně celý ozdobíme.
2: Je hotovo. Lívance mohou být i kulinářsky velmi zajímavé a netradičně ochucené brinzou, špekem, bylinkami a flambovaným ovocem. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podchod u Havlíčkobrodského koupaliště zdobí první grafity k výročí města. Na Třebícku se samovznítil sklad květu. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval další relikvii, zjistili to vědci. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V Havlíčkobrodských podchodech v těchto týdnech tvoří umělci rozsáhlá grafity. Radnice si k výročí města objednala vysprejování výjevů z historie Brodu. Aktuálně umělci vytváří obrazy spjaté s pověstmi v podchodu u koupaliště. Kvůli projekci předlohy musí sprejovat i v noci.
3: Tak teďkom ještě po staru budeme vlastně připravovat tady ten podchod s projektorem.
4: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že u podchodu poblíž Brodského koupaliště budou muset tvorbu zvládnout zahučení elektrocentrály. Na druhý podchod příští týden využijí pokročilejší technologii.
3: Jsem si pořídil VR brýle, kolega už jedny má taky, takže budeme ve dvou malovat, takže takové trošku futuristické pomůcky.
4: Brýle pro virtuální realitu totiž zprostředkují potřebný obraz v jakémkoliv prostředí. Navíc budou moct umělci tvořit i ve dne a nečekat na tmu kvůli projektoru. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: V Krahulově na Třebícku hořelo silo se sladovým květem. Na místo vyjelo 5 hasičských jednotek. Po dohašení povolali sací bagr na vyskladnění sila. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 800 tisíc korun. Jako příčinu požáru uvádí samovznícení. Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže také druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
5: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
2: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisty Pardubic čeká 3. zápas Ligy mistrů. Po 2 domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Utkání začne v 17:30. Další čeští zástupci v hokejové Lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
0: Počasí.
2: Třebíči mají 18 stupňů, v Černovicích a Vatíně 16. Noc bude zatažená a v její druhé půlce začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno a odsunou se až během dopoledne. Během čtvrtka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Telči za kruhovým objezdem při výjezdu na Dačice havarovala dodávka. Dávejte tam proto pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
3: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
2: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
3: No právě, nechci lidi trestat.
2: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
3: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
2: No ale chodili pořád, ne?
3: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
2: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
3: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty a sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu. A dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková. Tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. To byla těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, a jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo zesrané. Ale komplet... No, hrůza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času velmi

0: Přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat to krávo, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jiřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
1: Uhodli to?
0: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
1: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
0: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile, byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo. Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
1: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků

0: Kus si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
3: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
3: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
2: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
4: Děkuju, taky zdravím.
2: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
6: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou. Dobrý den, paní Hudečková.
4: Dobrý den.
6: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se, naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
7: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se takoho tam dělovala?
4: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
7: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
4: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
7: To je hodně let.
2: Vyrostl jste na tom, jo?
7: Mějte se hezky.
2: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru, a tedy historka Jana Skopečka.
8: Takže, Honziku, co novýho?
9: Já nevím.
8: Na něco novýho je.
9: No, něco novýho je. Novýho není nic, no, to chceš slyšet.
8: Tak nějakou historku máš? Máš nějakou historku?
9: No, mám. Historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
8: Jo.
9: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No, takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No, tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
8: jo.
9: Neboj se, to budeme točit jenom jedno.
8: Lenras.
9: Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka.
8: Jo.
9: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, tak jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo? A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka,
8: jo.
9: Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko, všetko. za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cespapulu. Došla nám čočka.
2: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
4: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
2: Ano.
4: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne. A pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
2: Ano.
4: Ne vždycky.
2: A zdali to věděla Věra Tichánková.
4: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
2: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
4: no,
2: takhle.
4: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
2: Jo, jo.
4: To ne, tomu jsme byli
2: pyžamu se recitovalo, jo?
4: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
2: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
7: Já myslím. Píp, píp.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo.
1: Chybějí.
2: Rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem,
1: tempíčko,
2: když jsem hrála kočičí hru v divadle Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa. Ty kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou, Petr Zeruty. Musel bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do tří let a já ho složil za jeden rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, toto je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená. Pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná. Někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: to... Kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano,
3: jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takže takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dá? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Nahlovského.
1: Pana Nahlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Nahlovský.
1: Nahlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Nahlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Infekční žloutenkou se letos na Vysočině nakazily 30 lidí. Pohonné hmoty na Vysočině zdražily o téměř 2 koruny za litr. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce. Slávia bude hrát doma s Lens. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. Na řadě je přehled zpráv, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Na Vysočině přibývá nakažených infekční žloutenkou typu A. Loni v regionu onemocnilo celkem 31 lidí. Od letošního ledna do srpna už jich hygienici evidují 28. Žloutenka typu A je vysoce nakažlivá a nejčastěji se přenáší kontaminací rukou nebo potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
2: Virová hepatitida A je také nazývána vlastně nemocí špinavých rukou a opravdu nejzásadnější prevence je dodržování hygienických pravidel. Ruce je potřeba důkladně mýt mýdlem a pitnou vodou vždy po použití toalety, po návratu z veřejných míst a určitě je důležité také oplachovat ovoce a zeleninu.
1: Nejspolehlivější prevencí je podle hygieniků očkování. Paliva na Vysočině za uplynulý týden zdražila. Za litr benzínu i nafty teď řidiči zaplatí v průměru o 1,80 korun více než před týdnem. Litr benzínu tak vychází na průměrných téměř 44 korun a 40 haléřů. U nafty je to skoro 48 korun, jak vyplývá z dat společnosti CCS. Premiéři Vyšegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 2034 počítá s méně penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
3: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
1: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Sport. Fotbalová Slavia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slavie Michal Sadílek.
4: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
1: Zápas se bude hrát od 21 hodin. Už dříve slavistická kategorie do 19 let vstoupila do mládežnické ligy mistrů vítězstvím 2-1. Obě branky Pražanů dal v zápase proti Lens Petr Potměšil. Počasí. V Jihlavě a Košiticích je aktuálně 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Noc bude zatažená a v její druhé půlce začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno a odsunou se až během dopoledne. Během čtvrtka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina, plynulá je i dálnice D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čtvrteční den v kraji. Do Třebíče se vydáme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Už za několik minut vezme nás do parku Hrádek, kde můžeme ještě dnes najít pozůstatky kruhové bašty.
0: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kamenolom u Vícenic u náměště nad Oslavou se rozšiřovat nebude. Zastupitelé obce neschválili potřebné změny územního plánu. Místní obyvatelé podali stovku připomínek. Mluvčí těžební společnosti Kolas Andrea Špačková Českému rozhlasu Vysočina přes e-mail bez obsáhlejších detailů uvedla, že zájem občanů je jejich prioritou. V Havlíčkově Brodě začaly vznikat v podchodech takzvané murály k 70. výročí města. Legální graffiti teď vzniká na trase u koupaliště nebo třeba u základní školy Volknerova, vysvětluje mluvčí města Jana Vránová.
2: A bude to samozřejmě stvárněno atraktivní komiksovou formou, tak aby si děti řekly, co vlastně to je tenhle ten pán u toho města zrozeného.
1: Ve Velké Bíteši lidé najdou 3 nové defibrilátory. A to na fasádě veřejných toalet za radnicí, na zimním stadionu a u multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového stadionu. Velká Bíteš je pořídila ve spolupráci s mikroregionem. V Krahulově na Třebícku dnes hořelo silo se sladovým květem. Na místo vyjelo 5 hasičských jednotek. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 800 tisíc korun. Jako příčinu požáru uvádí samovznícení. Havlíčkův Brod spustí kastrační program pro kočky. V první fázi nabídne majitelům zvířat proplácení zákroků. Celkem radnice vyhradí 200 tisíc korun. Počítá přitom náklady 1000 korun za jednotlivý zákrok kočky a do 700 korun za kocoura. Po 2leté rekonstrukci se v září znovu otevře oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Proměnou prošel nejen interiér, ale i venkovní část budovy směrem do ulice, pokračuje ředitel Daniel Novák.
3: Tam byla okna, která byla zamřížovaná a ta budova byla taková nepřístupná, takže to bylo naše zadání architektovi, bylo, aby jsme to co nejvíce otevřeli té veřejnosti.
1: A čtenáři se po 2 letech dnes můžou vrátit také do Velkomeziříčské knihovny. Po rekonstrukci za 90 milionů je její součástí i divadelní scéna a multifunkční sál. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Události pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Při Bislavské náměstí se chystá na 35. ročník mlékárenského dne. V sobotu ho obsadí zhruba 20 výrobců a prodejců. Zástupci mlékáren z Vysočiny i dalších regionů se setkali na společné konferenci. Mluvili o aktuálních problémech zpracovatelů, jako jsou ceny mléka i povinnosti spojené s obaly výrobků.
1: Se sem dovážejí ajdamy, který se vozejí z okolních států. A i když ta cena mlíka je tady, dejme tomu těch 9,70 nebo 10 korun, tak na ten ajdam potřebujete 10 litrů mlíka. A sem se vozí ajdamy za 80, pod 80 korun se sem vozí. Tohle nepasuje, no.
2: Popisuje ředitel jaroměřické mlékárny Bedřich Štěcher, že některé produkty často supermarkety chtějí vykoupit za nižší cenu, než je ta výrobní. Svoji roli v tom hraje i oslabení mlékárenského průmyslu, vysvětluje předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
3: Výrazně vzrostla světová produkce mléka. Celosvětově ten nárůst meziročně byl o plus 2,6%. Naproti tomu se však celosvětově zastavil růst spotřeby, oslabila mezinárodní poptávka, ta rostla jenom 1% a ta výroba mléka plus 2,6, tak už vidíte ty rozevřené nůžky.
2: Ceny tak začaly postupně, ale zásadně klesat. Tento stav trvá už zhruba 10 měsíců. Loni zpracovatelé vykupovali litr mléka za 13 korun a 40 haléřů, dnes je to asi 9 korun a 70 haléřů. Jenže obchody pak podle Jiřího Kopáčka tlačí cenu ještě níž.
3: Tlačí své dodavatele ještě do nesmyslnějších cen. Jen pro příklad uvedu, že litr mléka od zemědělce stojí o 9,70 korun, ale to je cena bez DPH, zatímco konzumní mléko se v akcích prodává, jak jste mnozí asi zaregistrovali, i za 5,90 korun z daní.
2: Další problém, který na konferenci zazněl, se týkal zejména obalů. Například podle jednatele mlékárny Polná Miloše Kvasničky se potýkají i s poplatky za takzvaný littering, tedy úhradu nákladů na úklid obalů.
4: Jak se válí odpadky v parcích? Nevím, kolik se válí odpadků v parcích po mlékárenském průmyslu, já spíš vidím jiný odpadky, než zrovna po jogurtech, nebo sírech, nebo máslu. A proto mě mrzí, že mlékárenský průmysl do toho spadl a další poplatky se nás hrnou z tohoto titulu, že znečišťujeme veřejné prostranství.
2: Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová v této souvislosti zmínila také novou evropskou obalovou vyhlášku. Ta zpřísňuje evidence, limity pro nebezpečné látky nebo požadavky na recyklovatelnost.
5: Vy jako občané potřebujete tři základní dokumenty. Rodný list, občanku, kdo řídí řidiča. Kelímek v jogurtu, jich potřebuje 6. Má to smysl? Skutečně tě někoho zajímá, kdo je výrobcem kelímků? Nikoliv toho, co je v něm?
2: O přesné podobě obalové vyhlášky chce proto podle Dany Večeřové potravinářská komora dále jednat a požadovat různé úpravy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A jestli máte rádi mléčné výrobky, tak nezapomeňte na mlékárenský den v Přebyslavě. Letošní 35. ročník uvítá v sobotu 12. září více než 20 vystavovatelů od největších producentů až po ty drobné farmáře a zve vás do Přebyslavy už v sobotu i Český rozhlas Vysočina.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina krátce před 17:30.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A v Třebíči je teď připravená Adéla Zachová, náš regionální stopař, a nachází se v parku Hrádek. Tam narazila na zříceninu kruhové bašty. Pokud nevíte, co to je, tak kolegyně nám tento termín právě teď vysvětlí. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Tady na skále nad městem stojí pozůstatky kruhové bašty, což je strážní věž, která byla součástí předsunutého městského opevnění. A jde o kamenné torzo dvoupatrové věže se silnými zdmi a střílnami. A dnes už z té původní stavby zůstala pouze přízemní část a její poloha ale rozhodně nebyla náhodná, protože věž stála na vrcholu strmého srázu, odkud bylo možné dobře kontrolovat prostor pod sebou.
0: Kdy tato část městského opevnění vznikla?
2: Pravděpodobně někdy v první třetině 16. století vznikla ta předsunutá část opevnění. No a samotná bašta byla původně ještě chráněna dalšími obrannými prvky. Obklopoval ji příkop, palisáda, tedy dřevěná hradba. A kolem věže se navíc dodnes zachoval i zřetelný prstenec valového opevnění. A z dnešního torza tak můžeme poměrně dobře zjistit, jak důležitou obranou funkci tohle místo vlastně kdysi mělo.
0: Může nám toto místo nabídnout i něco dalšího?
2: Určitě ano, protože pokud sem zavítáte, tak pochopíte, proč je dodnes tohle místo tak navštěvované. Já sama jsem tady několik návštěvníků potkala. Ono totiž z té bývalé bašty je vytvořená vyhlídka s lavičkami a hlavním lákadlem je právě pohled, který se odtud nabízí. Je krásně vidět vnitřní město, také známá židovská čtvrť, a návštěvník tak může stát přímo na místě, které kdysi chránilo město, a přitom si užít i jeden z pěkných výhledů na jeho historickou část.
0: Ze zříceniny kruhové bašty v parku Hrádek v Třebíči se nám přihlásila regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Krásné čtvrteční odpoledne. Na Českém rozhlase Vysočina je před námi pořad O čem se mluví. A dnes bude hostem jednatel horácké multifunkční arény Martin Lindovský. Vítejte.
2: Děkuju za pozvání a přivítání. Hezký dobrý den posluchačům.
0: Český rozhlas Vysočina. O čem se mluví?
1: Horácká multifunkční aréna má za sebou první měsíce fungování. Řekněte obecně, jak si aréna vede podle vás?
2: Asi bych tu odpověď rozdělil do dvou nějakých rovin, protože jedna ta rovina je jakési očekávání té široké veřejnosti, co to přinese, co do akcí, do kulturního života, společenského života Jihlavě a nejen Jihlavě a vlastně celému regionu, řekněme. Myslím si, že se to povedlo. To byla jedna z prvních agend, vlastně, kterou jsme řešili už dávno předtím, než se aréna postavila vlastně, a když ještě byly základy na tom místě, kde dneska stojí, tak už jsme oslovovali renovované a stabilní promotéry v rámci republiky, kteří pořádají veškeré koncerty a důležité akce, aby si vůbec všimli, že se něco takového v Jihlavě děje, ale to stejně neznamená, že o něčem přesvědčíte nebo že si ten koncert jako koupíte. Byť i tohle by šlo. Jako nejčistší cesta je to, že oni se vlastně rozhodnou, ano, sedí nám to do toho konceptu, nějaké koncertní tour nebo sportovní akce, protože byli jsme v kontaktu i s organizátory sportovních akcí, čili se svazy. A zaplať pánbu se to jako povedlo, že si to všimli a rozhodli se prostě ty akce tady udělat. Byť to byla opravdu na začátku nejistota, tak nakonec i vlastně v prvním půlroce toho normálního provozu už to byla hromada akcí, které byly nakonec důkazem toho, že Jihlaváci potom prahli a mnohé z nich beznadějně vyprodali, a to ještě ve velmi rychlých termínech. Druhá stránka toho provozu je samotný provoz. Technický provoz, řekněme. To je i po tom téměř roce pořád seznamování s některými detaily technickými té arény. U těch velkých staveb je běžné, že mají své mouchy. To máte u rodinného domu a úplně stejné je to vlastně i u velkých staveb, ale vlastně ve větším měřítku. Neobjevíte všechno hned na poprvé. Nás to teda jako drásá, protože odpověď vždycky od technologů, stavařů, hele, to je normální vždycky u všech těch velkých staveb. Je takové, nevím, jestli uklidňující, ale možná částečně, řekněme, ale pořád jsou to pro nás novinky, ale nicméně myslím si, že už jsme se toho nějakým způsobem dokázali jako chopit a máme to, řekněme, pod kontrolou.
1: Než se dostaneme k nějakým tím konkrétním akcím, které vidí potom široká veřejnost, pojďme se dostat třeba k číslům. Máte nějaké údaje o tom, kolik stojí měsíční provoz arény?
2: Určitě ty údaje máme, kdo nemá čísla, tak samozřejmě žádnou společnost nemůže řídit, takže to je jedna z prvních věcí, které se musíte v jakékoliv firmě věnovat a i my. Kor, když máte sestavovat nějaký rozpočet a finanční plán ve chvíli, kdy vám ten dům ještě nestojí, ale musíte vědět, jak se to zhruba bude pohybovat. My jsme měli to štěstí, že se to i to věštění z koule trošku podařilo a dneska víme, byť nebudu, promiňte, konkrétní v těch číslech, protože my se zodpovídáme samozřejmě majiteli, což je město Jihlava, a těm reportujeme a ve chvíli, kdy oni se rozhodnou o těch číslech hovořit, tak pak se to veřejnost dozví a věřím, že dozví. Myslím si, že ta čísla jsou překvapivě dobrá. Ten provoz si vlastně na sebe jakž takž umí vydělat, mohl bych být konkrétní v tom, co stojí nejvíc, možná se k tomu potom dostaneme. Vždycky jsou to standardně a možná ve všech firmách energie, potom personál a tak dále. Nakupujeme nějaké služby, jako pořadatelskou službu nebo úklid, ale ten outsourcing se potom částečně vlastně přefakturovává na další naše klienty, takže ty výnosy, ta výnosová stránka je vlastně uspokojivá a opravdu si na sebe aréna umí vydělat.
1: To byla vlastně další myšlenka moje, jak je to s lidmi, kolik lidí potřebujete na to, aby se starali o arénu v běžném provozu a kolik lidí třeba při nějaké velké akci víkendové?
2: Běžný provoz Stačí obsloužit, řekněme, nějakých, nebo řekněme, víme to přesně, že jo, 9 technických pozic. To jsou ti lidi, kteří se starají údržbu arény o to, abychom měli v nejlepším pořádku ty ledové plochy, že jo, které jde ve většině provozů nejvíc. No a pak máme, řekněme, ty kancelářské pozice, které nechci ničím nijak dehonestovat, protože sám jsem kancelářská pozice, ale my nejsme ti, kteří sedí na zadku, my jsme tým lidí, který do té arény chodí, tráví tam hromadu nebo většinu svého pracovního času a každý z nás sleduje provozní nedostatky, stav úklidu a všechny tyhle věci, abychom tu arénu servírovali v co nejlepším stavu vždycky na každou akci.
1: Hostem pořadu O čem se mluví je dnes manažer Horácké multifunkční arény Martin Lindovský.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Pojďme teď ke konkrétním akcím. Které spíš řadíte k těm málo povedeným a problémovým v Horácké multifunkční aréně v Jihlavě?
2: Problémová akce vlastně nebyla žádná. My jsme u několika akcí měli nějaké dílčí problémy, které byly třeba v podobě nenadále vyhlášené evakuace z hlediště návštěvníků. Vždycky je to buď to nějaké technologické překvapení, kdy to nastat nemělo, a nebo je to třeba nějaké lidské selhání zrovna jedince a nemuselo by k tomu dojít. U těch velkých staveb to zkrátka takhle je, že se lidi ten provoz učí a pak je to na trpělivosti vlastně návštěvníků, jestli to ustojí. Musím poděkovat za to, že to vlastně ustáli a nikdy to nebyl tak velký problém, aby to pokazilo celkový dojem z té akce, si dovolím říci, a jak u těch návštěvníků, tak především u těch organizátorů, kteří si nakonec ty služby a tu akci celkovou organizaci v Jihlavě chválí a mají ambici se potom vracet.
1: Můžeme klidně k těm podařeným od těch problémů, protože ty problémy asi v prvních měsících jsou pochopitelné. Máte za sebou spoustu úžasných, skvělých akcí, možná jednu největší Davis Cupové utkání nebo několik utkání Davis Cupový turnaj. Jak dlouho se takový turnaj vůbec připravuje, než dojde k samotné přeměně ledu na tenisové kurty?
2: To jsou spojené dvě otázky v jednu, možná, protože to plánování Davis Cupu samotné, to je samozřejmě několik měsíců. Tam ještě byla ta situace docela netradiční, protože arena byla poměrně nová a tenisový svaz potřeboval hodně rychle rozhodnout, kde to bude. A hrozně chtěl do Jihlavy. A k těm kontaktům došlo zhruba někdy poprvé, vlastně před rokem.
1: Kdy ještě nebyl provoz v Horácké.
2: Vůbec nebyl provoz a bylo září, řekněme, a jdete do toho a my si říkáme, tak jako pojďme do toho. V říjnu se muselo definitivně rozhodnout, že to bude Jihlava. A tím pádem, že jo, zápasy Davis Cupu byly potom v únoru, takže vlastně půl roku předtím. No, to je poměrně nestandardní doba, kdy půl roku předtím už potřebujete na to, aby jste řešili ty organizační věci, a takže my jsme rovnou vstoupili vlastně z rozhodnutí, ano, jdeme do toho, do organizačních věcí, a i to bylo tím, jak si nemohli arénu prohlédnout vlastně, jak fakticky bude nakonec vypadat, tak čtení z výkresů a porovnávání s realitou a tak dál, takže komplikované v tomhle poměrně, ale povedlo se.
1: Celkem riziko nebo takový, ano, vstup to do neznámého z mnoha stran, ale nakonec si myslím, že to klapou velice. Samotná přestavba ledu na tenisové kurty, ta zabere kolik?
2: Od chvíle, kdy najedeme s prvním personálem na přestavbu, která znamená, že odstraníme mantinely, plexiskla, střídačky a tak dál, vše s hokejem spojeným, a položíme speciální povrch kovrtan na ledovou plochu, aby mohl nastoupit klient po nás, tak nám to trvá vlastně k dokončení nějakých 12 hodin. Následně teda zrovna u toho konkrétně Davis Cupu po 12 hodinách nastupoval tým Davis Cupu nebo jimi najatá společnost, které trvalo zhruba dalších nějakých 12 hodin, než postavili ty VIP boxy, které asi diváci viděli a samotný kurt a připravili to do té podoby, na které už hráči potom můžou předvádět své výkony. Byla to velmi omezená doba, protože tuším tehda, že byl ještě nějaký páteční zápas a v neděli už přijeli komisaři na to, aby odsouhlasili, že všechno je v patřičné kvalitě, uznatelné jako Světovým tenisovým svazem. Velmi, velmi náročná situace, zrovna takhle na poprvé.
1: Zdá se, že to tady prošlo, protože potom jsme na televizních obrazovkách a někdo i samozřejmě osobně viděli Davis Cup tady v Jihlavě. Já osobně jsem byla hrdá. Pořadatelé Český tenisový svaz byli taky spokojení?
2: Byli spokojení, mám velkou radost z toho, že náš tým, a patří poděkování kolegům, to má nastaveno tak, že pro klienta uděláme první, poslední. Ti klienti si to velmi chválí, vnímají to, že to není nic jako běžného a standardního v porovnání s jinými arénami, že na nás vidí, když řeknou nějaké přání, jak se vlastně chceme přetrhnout a fakt jim to splnit, když to jinde se můžou dozvědět, hele, nám končila směna a vy jste si neřekli předem, tak nashledanou a zítra.
1: Tak přeju, ať vám vydrží tohle nadšení.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: Pojďme představit i prostor spojený s historií místa a jihlavského hokejového klubu Síň slávy Dukly Jihlava. Jak jste ji chystali, jaký je o prostor a o historii zájem?
2: Samotná příprava realizace Síně slávy už vlastně odpovídala jako prestiži značky, řekněme, Dukly. Pro mě to byla vlastně neznámá docela, byť jako Duklu zná každý, asi z každého koutu
1: ale
2: vlastně republiky.
1: Ale vy nejste z Vysočiny, takže jste úplně ten první vztah neměl.
2: Já se přiznám, že jsem tam chtěl vstoupit nějakým jiným pohledem na věc, té původní Síně slávy, tím, že to bude sloužit třeba sportům, nejen hokejovým, ale všem třeba z Vysočiny a bude tam odprezentováno mnoho dalšího z těch úspěchů. Ale ta jihlavská Dukla je tak silná značka, že to převálcovala a tam jako by bylo hloupé vlastně to nevyslyšet, že to takhle je a bylo nejlepší tohle přijmout. A ono se to ukázalo jako nakonec vlastně dobrá volba, protože to tak nějak šlo kolegové prominou, kteří s tím měli spoustu práce vlastně samo, protože to bylo takové nadšení těch lidí, kteří se kolem Dukly pohybují a nejen v dnešní době, ale i z minulosti, kteří jsou sběratelé jednotlivých těch artefaktů a tak dále, které bylo nutné oslovit a by se do toho zapojili. A by ten tým měl samotný organizační třeba do 10 členů, ten hlavní, tak nakonec i s těmi sběrateli je to třeba kolem jako 50-60 lidí, kteří se na tom podíleli, že to dneska vypadá tak, jak to vypadá. A vypadá to skvěle. Jen mě mrzí, že ta návštěvnost vlastně není tak velká, ale těch samotných unikátních návštěvníků, kteří přijdou jenom za tou Síní slávy, to jsme v nějakých jako nižších stovkách návštěvníků za ten rok. My ale s tím prostorem pracujeme velmi multifunkčně, takže tu Síň slávy si může pronajmout vlastně kdokoliv a udělat si tam jakoukoliv akci od oslavy narozenin pro nějaký firemní večírek. A ve chvíli, kdy zapojíme nebo započítáme i tyhle lidi, tak jsme zase na počtu mnoha tisíc návštěvníků vlastně, kteří v nádherných kulisách těchhle artefaktů spojených s největšími úspěchy Dukly zažili svou akci.
1: Jsme na prahu nové sezóny, nového školního roku. Můžete prozradit posluchačům Českého rozhlasu Vysočina, co čeká v nejbližších měsících za akce, kromě tedy hokejových zápasů, které tam čekáme asi primárně.
2: Povedlo se etablovat tu arénu, doufám, na další rok a už to tak zůstane, že si nás všímají ti organizátoři, takže nás čeká zhruba nějakých 15 akcí mimo zápasy Dukly v té další sezóně, řekněme do června příštího roku. A ty nejbližší, já se osobně těším, byť nejsem úplně jako motoristický fanoušek, na to, že proběhne FMX Gladiator Games, kdy ta arena bude úplně v netradičním pojetí, lítat vzduchem prostě budou motorky, budou tam navezeny desítky, já jsem chtěl říct stovky a možná nejsem daleko od pravdy tun zeminy, budou vytvořeny kopce, nájezdové rampy a tak dále. Budou jezdci najíždět i rampou, která bude mezi diváky, protože tam máme poměrně málo místa, takže tohle podle mě bude velký adrenalinový zážitek.
1: Který měsíc tohle čeká?
2: To máme v prosinci už. Jinak všechny akce posluchači najdou určitě na našich webových stránkách, ty, které už jsou zveřejněné, tam jsou a i s proklikem na vstupenky a podrobnosti. První velká akce, ale pozor, to nesmíme zapomenout, je Dukla 70. Tam má, že jo, Dukla Jihlavská má letos významné výročí, takže v listopadu, 13. listopadu se těším i na tuhle akci. Myslím si, že to bude oslava jihlavského hokeje se vším všudy. No a pak v té druhé polovině roku se moc těším na, doufám, že to klapne, basketbalový svátek, protože se zde vrátí finále ženské basketbalové ligy, mělo by a mění formát tak, že by to mělo být jedno superfinále a ne série několika zápasů, takže to že v jeden den půjde o moc. Nebude to jen o tom velkém zápase jednodenním, ale bude to taky o tom, že předchozí den si budou moci místní basketbalové kluby zahrát na té profesionální palubovce a možná i široká veřejnost, že si vyzkouší, jak chutná basketbal v tak velké aréně.
1: A ještě nějaká poslední třešnička na posledních pár vteřin?
2: No, vrací se sem květnu Český hokejový svaz s velmi pikantním hokejovým dvojzápasem s našimi sousedy a nejsou to Rakušané. Takhle to nechám, ještě to nebylo úplně tajněno, ale myslím si, že jdu vtipným hokejovým fanouškům to dojde a mají se na co těšit.
1: Tak máme i trošičku tajemství na závěr povídání s jednatelem Horácké multifunkční arény Martinem Lindovským. Děkuji moc za to, že jste si našel čas pro Český rozhlas Vysočina naslyšenou.
2: Já děkuji vám, mějte se hezky.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví?

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, zpívala nám Iveta Bartošová.
1: Počasí.
0: Teď zdravíme meteorologa Petra Minstra. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Pojďme se podívat na aktuální počasí na Vysočině a hlavně na to, jak se pak bude vyvíjet potom ochlazení v noci na zítřek.
2: Tak oblačnost je sice veliká, ale stále ještě vidíme zapadající slunce mezi mraky. Teď právě na večer ještě ta oblačnost bude krátce trošičku menší, postupně se ale zatáhne. Teploty ty jsou teď mezi 14 a 17 stupni a právě v té zatažené obloze nebudou klesat až tak nízko. Očekáváme mezi 12 a 9 stupni. Navíc v průběhu brzkého rána nebo po půlnoci a ránu se začne od jihu rozšiřovat déšť, který ráno pokryje většinu území kraje, snad výjima severozápadu, a ráno se také už bude postupně zase odsouvat dál na východ, takže dopoledne budou srážky ustávat, v odpoledních hodinách dokonce už se bude protrhávat i oblačnost z té zatažené oblohy a už jenom výjimečně nějaké slabší přeháňky by se mohly objevit, večer potom polojasno. Nicméně teploty ty budou také nízko, odpoledne dne 14 až 17 stupňů. Vítr k tomu bude foukat spíše slabý, severní až severozápadní.
0: Počasí předpověděl meteorolog Petr Minstr. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina je u konce. Připravujeme ale témata do zítřejšího vysílání. Například na okraji Telče směrem na Kostelní Myslovou vyroste stovka nových bytů. Řada místních s tím ale nesouhlasí. Z jakého důvodu, tak to uslyšíte zítra v dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina po 8. hodině. Po 18. teď večer vás už čekají dechovky pro Vysočinu. Dnes s kolegyní Lidí Jakubičkovou. No a my se uslyšíme na Českém rozhlase Vysočina opět zítra v pravidelném čase, tedy po 14. hodině odpoledne.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vícenice u náměště nad Oslavou odmítly rozšíření lomu na těžbu kamene. Přístroj na vyšetření plicní embolie vyšetřil v Pelhřimově 80 pacientů. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý podvečer. Kamenolom u Vícenic u náměště nad Oslavou se rozšiřovat nebude. Zastupitelé obce neschválili potřebné změny územního plánu. Mluvčí těžební společnosti Kolas Andrea Špačková Českému rozhlasu Vysočina přes e-mail bez obsáhlejších detailů uvedla, že zájem občanů je jejich prioritou. Právě místní se rozšíření těžby obávají. Obec nashromáždila stovku jejich připomínek. Shrnuje nestranická zastupitelka Eva Malá, kandidující v podzimních volbách za Vícenice pro všechny.
2: Ty nejčastější připomínky byly, že mají strach z toho rozšíření, protože jak s prašností, hlučností otřesů, což je vlastně u nás na pořadu dne, tak i z té dopravy. Protože vlastně předpokládáme, a je to logické, že ty auta budou jezdit s tím kamenem přes Vícenice.
0: Lékaři v Pelhřimově vyšetřili až 80 pacientů přístrojem Technagas. V tamní nemocnici funguje od začátku července. Zařízení může pomoct při diagnostice plicní embolie.
3: Technagas generuje ultrajemný aerosol, který pacient dechne přes náustek. Celý proces trvá pár minut. Metoda je šetrná pro lidi s poškozenými ledvinami a alergií na kontrastní látky. Zařízení je připraveno k okamžitému použití pro každého, kdo vyšetření potřebuje. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural teď řidiče stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči na Vysočině litr natankují za 44 korun a 40 haléřů. To je asi o korunu a 80 haléřů víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde skoro na 48 korun.
4: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
4: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
6: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
4: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie nastoupí proti Lens na úvod hlavní části Ligy mistrů. Zápas začne ve 21 hodin. Dres soupeře obléká i senegalský útočník Abdallah Sima, který před 5 roky získal z Pražany český titul. Pro německého kouče Lens Dina Topmellera ale Sima nebyl zdrojem informací o Slávii.
7: Ne, o Slávii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
1: Počasí.
0: Ve Žďáru nad Sázavou je 16 stupňů, v Dukovanech 17. Noc bude zatažená a v její druhé půlce začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno a odsunou se až během dopoledne. Během čtvrtka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Na Českém rozhlasu Vysočina teď po 18. hodině hrajeme dechovky na vaše přání, takže číslo do studia 22 155 49 99, které můžete v těchto chvílích vytáčet a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Já ještě zmíním, že máme čtvrtek 10. září, ten týden zas tak rychle utíká. Svátek má Irma a Krasava, tak tedy přejeme jen to nejlepší a teď se podíváme, co si dáme jako úvodní písničku. Zvolila jsem Valdaufinku. Dívám se, dívám.
9: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

Tak to byla Valda Ufinka na úvod na Českém rozhlasu Vysočina, tedy plní vaše hudební přání. To své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo také SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním. A to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo ještě jednou tedy číslo do studia 22 155 49 99. Ale já teď plním dvě přání najednou, protože je tady požadavek na Lučanku. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Lídu Bartuškovou z Velkého Beranova k jejím kulatým osmdesátinám. Vše nejlepší, hodně moc zdraví a spokojenosti přejí sestra Marie, neteř s rodinou, synovci s rodinami a hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let přeje také Ivana a Joža z Bítovčic. A ještě také budeme hrát pro pana Karla Neumana nebo Neumana do Kamenice k dnešním narozeninám. Hodně štěstíčka a zdravíčka do dalších let mu přejí Ivana a Joža také z Bítovčic. A tady už je tedy Lučanka a Bítovčická polka.

0: pojďme tedy na další písničku v našem pořadu a já teď zdravím Jardu do Dačic. Hezký dobrý podvečer, Jardo, komu budeme hrát?
1: Ahoj, Liduško, zdravím tebe, zdravím všichni posluchače. Já jsem dneska tam vybral Moravskou veselku, písnička se jmenuje Ananáské dědinky. Mám takový tušení, že Moravská veselka bude hrát o víkendu v Dolní Cerekvi. Myslím.
0: Já ti to nepotvrdím, netuším.
1: Já mám takový tušení, že tam hraje teďka, jo? Mm-hmm. A písničku bych teda poslal Osamělý nemocný Matěn, který nikdo nedá zahrát. Písničku bych poslal ještě Verče a Marii Vyopeleřimová, Honzovi do Brna a bude taky pro tebe, Liduško. Děkuji ti za odbavení a měj se hezky, šťastnou cestu domů, doufám, že bez karambolu. Ahoj.
0: Já děkuji taky mockrát a hezký poslech i pro tebe, měj se krásně a naslyšenou příště. Jdeme na to, tady už je Moravská veselka.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu. Já už teď zdravím také Bohuška do Poděšína. Krásný dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, a všem posluchačům. A nedávno měl Milana bratránka, kamarád z Velký Losenice, měl kulatiny 60. pěkný. A oslava se mu prej vydařila. Tak bych mu také ještě chtěl zahrát písničku Pod atlasu. Mysliveček vyšel z lesa. On dělá do myslivosti údajně. Tak bychom mu zahráli. A ještě by to bylo pro Michala Sobotku do Doniškova.
0: Dobře. Zahrajeme. Pokud je to takhle všechno, já pouštím písničku a Bohušku děkuji za zavolání. Mějte se krásně a hezký zbytek.
1: Já vám děkuji za zahrání, tak je naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina pojďme hrát dál, teď podle Míly z Vilémovic. Mílo, také zdravím a přeji dobrý podvečer.
1: Jidušku, taky ještě jednou ahoj. Tobě i všem posluchačům přeju hezký a ještě letní na večer. My jsme se dlouho neslyšeli, dlouho jsem nevolal, tak bych nejdřív dodatečně popřál k narozeninám Věře Dobatelová. Zdravím i Mirka. Tak přeju všechno nejlepší a hlavně hodně a hodně zdraví. A dnešní písnička je i pro kamaráda Václava Donáta. Bydlí ve Vrcově u Borovan, jsou to jižní Čechy. A dneska slaví 92. narozeniny. Václav určitě poslouchá Dechovky pro Vysočinu, protože na Budějovickém už se na večer žádná dechovka nehraje. Tak Václave, já a kamarádi, který tobě jezdíme, ti přejeme mnoho štěstí, hodně a hodně zdraví a pohody a určitě se pro tebe stavíme, až pojedeme na heligonky do Borovan. Je to někdy začátek října. Vybrali jsme s Lidí písničku od Voražů, Václav byl švagr Karla Císaře. Písnička se jmenuje Až nám bude. A ještě bych měl pro vás jednu pozvánku. Tuto sobotu bude v Ostrově uliče nad Sázavou traktoriáda. Startuje se ve 14 hodin a po traktoriádě je soutěž fichtlu. Takže jste zváni. Tak Liduško, díky za písničku a někdy zase na viděnou. Ahoj.
0: Já se budu těšit taky, Mílo, měj se krásně, na viděnou, naslyšenou a hezký poslechy pro tebe a samozřejmě přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a hrají nám Voraři.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Jdeme na další písničku v našem pořadu, kterou vybral také Vašek ze Želiva, kterého vítám a zdravím. Krásný dobrý podvečer, Vašku.
3: Hezký večer, Debelinko, a všem, kteří poslouchají tento pořad. Měl bych přání dál zahrát jen tak pro radost všem, kteří poslouchají, dechovkovým kamarádům a kamarádkám. Písnička je pro tebe.
2: Děkuji.
3: Majku a Standu do Skály, Pepu Brávka do Brtné u Želíva a Slávku do Třebíče. Byla by to písnička Podyžanů, Židáčka, Židáček. Děkuji ti za zahrání, šťastnou cestu domů a zase jen zaslyšenou. Měj se hezky, ahoj, ahoj.
2: Já moc děkuji, taky se měj hezky, Vašku. Krásný dobrý podvečer ještě jednou přeji vůbec vám všem a hezký poslech.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina teď plním další přání, také paní Janě z Opatová, která se dovolala, kterou mile ráda slyším v našem pořadu. Tak Janě, povídejte, komu budeme hrát.
1: No, já bych vás prosila, Lidinko, zahrát, jak jste mi říkala, ty koně.
0: Ano.
1: Ano, o těch tu písničku a prosím, aby si pro mýho muže do domova důchodců do Třebiče, manželu Kyriových se to jmenuje, ano.
0: Dobře, zahrajeme panu manželovi, zdravíme a i vás a samozřejmě já přeji hodně zdraví, ať se vám daří.
1: Ano, já mám taky lidi.
0: A budu se těšit zase naslyšenou, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Mějte se krásně a hezký poslechy pro vás. Tady už jsou čtyři páry bílejch koní a Moravanka.

0: Nám to dneska ale zase utíká. Tak pojďme na další písničku na Českém rozhlasu Vysočina. Máme vybranou s Pavlem Zavlíčkova Brodu. Kam je pošle, to už ostatně nechám na něm, takže krásný dobrý podvečer i pro
1: vás. Já ji pošlu, děkuju paní Lidie a přeju vám všem hezký poslech a přál bych si ji poslat všem, komu nikdo nedá zahrát a hlavně taky paní Janě z Martinic, aby se uzdravila, aby byla čilá jako bývala a zase nás všechny obšťastňovala dobrýma věcma. Děkuju pěkně a mějte se moc hezky a přeju vám hezký poslech. Dobrou noc.
0: Já také děkuji. Mějte se krásně, Pavle, a samozřejmě paní Janě přejeme hodně zdraví. A vůbec vám všem, přátelé, pojďme hrát.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Ano, a já plním další přání na zavolání a zdravím Fandu z Horních Rápotic. Fando, také vítejte v našem pořadu a je to na vás. Dobrý podvečer.
3: Je Českýho hrád je Vysočina a to bych zahrát u muziky Jablatech pro Božiáku.
2: Dobře. Tak, trošku se mi ztrácíte, Fando. Trošku se mi ztrácíte.
3: Ano.
2: Ano, teď je to dobré, teď je to dobré. Takže jenom zahrajeme písničku.
3: Ano.
2: Dobře. Dobře. No, tak bohužel se asi nedomluvíme. Pojďme na to tedy a přeji vám krásný dobrý poslech.

Tak a pojďme samozřejmě plnit také toto došlé přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Marušku od Jihočeské Vlachovky, pro paní Marušku Firstovou z Hřivnic k sobotnímu svátku. Hodně štěstí, pohody a hlavně pevné zdraví jí přeje sestřenice Marie z Letče s rodinou. Písnička je také pro vás a všechny posluchače. Děkuje Marie. Tak samozřejmě my děkujeme také a paní Marii do Hřivčic přejeme všechno, jen to nejlepší, hodně zdraví k tomu svátku a Jihočeská Vlachovka právě hraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina Pojďme hrát dál. Samozřejmě jsme se tady zapovídali také s Marií Spelřimová, se kterou jsme tady vybrali písničku. Tak komu ji pošleme, Marie, prozraďte nám.
1: Tak dobrý den vám, lidům a všem posluchačům, a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Marušku Klokočkou do domova důchodců pro Seč Obořiště, Honzu do Brna, Jardu do Dačic, Petu Zeleného, Mirek a Věra do Batelova, Věru Linhartovu do Vokova, a taky pro vás a pro všechny posluchače. Jen tak pro radost. Děkuji vám mnohokrát.
0: Já také děkuji, mějte se krásně, naslyšenou, hezký poslech samozřejmě. A já ještě k tomu vašemu dodám toto přání, prosím o zahrání hezké písničky, kterou bych věnoval paní Hrnčířové, Majce a Standovi, Leciaksovým do Skály, Jirkovi Prokopovi, Ludmile do Kališť, Věrce a Mirkovi do Batelova, Jardovi do Dačist, a za odvysílání a příjemný poslech přeje Míla z Hořebníka. Tak, malá muzika na uše Pepíka je tady a Hradešický kostelíček.

0: na Českém rozhlasu Vysočina ještě splním jedno hudební přání, a to panu Jindrovi z Radňova, který se dovolal. Tak pojďme na to, komu budeme hrát, pane Jindro.
1: Dobrý podvečer, milá Lidie. Já bych chtěl dneska nechat zahrát všem milým posluchačům toho krásného pořadu dechovkového a nechal jsem zahrát Křemešníček, protože už jsem ho dlouho neslyšel. A děkuji mu za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Já se budu těšit taky, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou.
1: Vy taky, no.
0: Děkuju. A samozřejmě ještě na začátku pořadu jsme se tady bavili o hraní kapel v Dolní Cerekvi a já jsem si našla festival dechových hudeb, který tu bude v neděli 13. září na 39. ročníku právě zahraje Lučanka, Lipkovanka a také Moravská Veselka. Takže pokud si uděláte čas, tak určitě vyrazte na festival dechových hudeb do Dolní Cerekve. No, ale teď už se nám čas zkrátil. Na Českém rozhlasu Vysočina za chvíli přidáváme také aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem. No ale do té doby stíháme tedy ještě jednu písničku od Vysočanky z Brtnice, o kterou si zavolal Jindra. Já to tady takhle krásně ten čas potřebuju dotáhnout do té celé, proto tak dlouho ještě povídám. No nicméně, přátelé, děkuji vám za dneček, že jsme ho tak krásně poskládali. No a budu se těšit zase příště.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Infekční žloutenkou se letos na Vysočině nakazily 30 lidí. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Fotbalová Slavia dnes začíná základní část Ligy mistrů. V noci a ráno bude lehce pršet, pak srážky ustanou. Teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Na Vysočině přibývá nakažených infekční žloutenkou typu A. Loni v regionu onemocnilo celkem 31 lidí. Od letošního ledna do srpna už jich hygienici evidují 28. Žloutenka typu A je vysoce nakažlivá a nejčastěji se přenáší kontaminací rukou nebo potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
2: Virová hepatitida A je také nazývána vlastně nemocí špinavých rukou a opravdu nejzásadnější prevence je dodržování hygienických pravidel. Ruce je potřeba důkladně mýt mýdlem a pitnou vodou vždy po použití toalety, po návratu z veřejných míst a určitě je důležité také oplachovat ovoce a zeleninu.
0: Nejspolehlivější prevencí je podle hygieniků očkování. Horácká multifunkční aréna vstupuje do nové sezóny. Přes počáteční nejistotu už první půlrok řádného provozu prokázal, že o akce v novém prostoru je velký zájem. V pořadu O čem se mluví, to řekl jednatel arény Martin Lindovský.
3: To byla hromada akcí, které byly nakonec důkazem toho, že Jihlaváci potom prahli a mnohé z nich beznadějně vyprodali a to ještě ve velmi rychlých termínech.
0: Celý rozhovor, o čem se mluví, si kdykoliv poslechněte na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen ale zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
4: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky. Sport.
0: Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne ve 21 hodin. Už dříve slavistická kategorie do 19 let vstoupila do mládežnické Ligy mistrů vítězstvím 2-1. Obě branky Pražanů dal v zápase proti Lens Petr Potměšil. Počasí. V Jihlavě je aktuálně 15 stupňů, v Dukovanech 17. Noc bude zatažená a začne lehce pršet. Mraky s deštěm potrvají i ráno. Během pátka se pak budou přehánky objevovat už jen výjimečně. Nejvyšší teploty na teploměru naměříte 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme v našem regionu hlášené žádné nehody. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno KEDS, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl do

0: dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy, jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska, plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos a druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímaně a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlova v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazně změnila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol, takže som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkach irofestival.eu.

0: a dospíval Rico Sharkey. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajem různý hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že my zvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den. Zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně i zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nima odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzerávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to je, co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý a ještě ono to jako... Jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: No.
0: Když...
1: Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo jo, pak vám hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání
1: musí,
0: žeber?
1: Musí, no, ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech se mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek. Já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak, tak...
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No. Pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní

0: Osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako Kladná? A je to pozitivní Kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v 1 ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment. To je nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách. Ona tako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju, a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo, Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný. A už ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě, a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout, a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně ptala
0: šeptání,
1: na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas. Ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné, že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový, jakože letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako takovou, tak já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňský vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské

0: jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
1: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rumutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar, vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat. Vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí, zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimě nakopat led. Dál ten led tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: A jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte ještě, je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali 3gólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí. Na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klaro, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst. Víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte. Žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky. Přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to. Radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku. Je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsadí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvrtá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříká

0: republiky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
1: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Co se ti přihodilo?
3: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
4: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
5: Zkouší na jevišti.
4: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, neseďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
6: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
4: Co to čtete?
6: No první akt, druhá stránka.
4: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
6: No tady.
4: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
6: No vidíte asi, jo.
4: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
6: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
4: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
6: No já jsem myslela, že to je monolog.
4: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
0: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
4: Vejde Katuše.
6: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
4: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
6: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
4: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
7: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
0: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
4: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
0: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějina. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal. Víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějina.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: Co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Toho to buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No, já hold na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Hold, co se dá dělat. My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že?

0: nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej, zaklepej.

klepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se spolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíce. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si, cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, dyť já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásil jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, jak bych vám řekla, zaprvám, chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, nebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou, no takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí. Uh-huh. No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil. Ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: Všechno. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že jak se k ní hodně strávníků vracelo, ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli se dáří pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši neměli jako děcka. Zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Taky děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné, no a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce, no tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví v jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek. No tak to zkoušela taky. No tak to, no ale potom, jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom, jsem potom měla přes 30 roku, nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí jako a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to
1: no.
0: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy tež ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale tež jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké. Mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte hlídí. To sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No a ještě jim, já ráda vařím, tak se mi mají navařit. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Ja som říkala, kde sa to v ňom bralo, on sledoval strašne.

0: pomoc toho kuchaře, toho Zdeňka Pulrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím, tam je ten...
1: No, podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
0: no,
1: je určitě mnoho. A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
0: No, my ne.
1: Ne, že?
0: Ne, ne.
1: Já si také myslím, my že se dříve takto neplýtvalo.
0: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
1: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
0: Já to dělám.
1: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
0: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
1: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
0: A vy taky a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
1: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono tak to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
1: Krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslavy. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jenomže, ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr. Uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni
1: teď
0: jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejméně, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likéry a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? A nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je hanácká přikazená seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to bylo taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny. Tam bylo ve velkým kýblu sádlo. Namazali jsme to, dali jsme na to cibuli, nebo jsme vytáhli kvašáka. Sněli jsme to a šli jsme lítat po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak vyzeral možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mě to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytříbenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované v takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se jenom Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: co já... Vařil jste někdy pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám se příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijete domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nevím, co chuť, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznášám ryby drčkovou polévku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
2: co nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: A pospana cukrem.
1: No, pohánka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Lina, to asi znám. Bonko byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, jsme měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácím švestkovými povidly, na to z kořici nebo zaroh, který maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka.

0: které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši. Majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? To večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky, tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila a poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho,
1: děkuji.
0: Co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou z prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík, tak to jsme většinou uvařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kedy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s tvarohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom té 7. a 8. třídě. Maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pyrohy?
1: No něco podobného jak pyrohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje. Pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vařívá většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě ho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mně prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky jsem jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohle to nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když měli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo, škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá, ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím, jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paní.
0: Josef, jak jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Tak říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehínka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. No a jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem mě tacek volnej, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako myšní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no a tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři dvě deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil klína. Lékař, tak samozřejmě. Děkujeme co, moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50, nepiják a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak jo.
3: Rádi vás pozdravíme.
2: Rád, já jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 30. po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večeru, tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnu.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu. A ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jakoby to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jakoby to byly, říkám, dva světy, jakoby to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích. Naopak, vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo, jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu. A z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění, cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj. Balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost být hochem, chlapcem anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech, před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu, zástup byl hustý, lidí přibývalo, nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárova jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil a svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně

mě, špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl. Matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetali do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sáhli do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskovi, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej, ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku. A jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí a horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Pozdě ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14 jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblého, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,